0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď je hned.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a MJ Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

jen naposled něco si přej. Jeden veselej, druhej je smutnej, šeptá směj se. Jeden veselej, druhej je smutnej, šeptá modli se. Lekni na kolena naposled něco si přej.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: On Air.
0: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Převod auta by mohl být výrazně jednodušší. Vláda projedná novelu, podle které by už při přepisu vozidla nebylo nutné chodit na úřad. Registrační značky i doklady by si lidé mohli nechat doručit do výdejních boxů nebo výdejen. Novela počítá také s přenositelnými registračními značkami nebo automatickým vyřazením například odcizených aut z provozu. Majorka znovu protestuje proti masové turistice. Do ulic vyrazily tisíce místních obyvatel, kteří žádají méně turistů a lepší podmínky pro život na ostrově. Demonstrace se konala uprostřed hlavní letní sezóny. Organizátoři upozorňují, že nadměrný cestovní ruch zdražuje bydlení a zhoršuje kvalitu života místních. Podobné protesty se na Majorce opakují stále častěji i v dalších oblíbených turistických destinacích ve Španělsku. Ligový nováček Artis Brno dnes čeká historická premiéra. Úvodní kolo nejvyšší soutěže uzavře domácím zápasem proti Mladé Boleslavi. Brněnský klub se do první ligy dostal administrativně po vyloučení Karviné kvůli korupční kauze. Mladá Boleslav vstupuje do utkání v roli favorita a bude chtít sezonu začít vítězstvím. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Česká zbrojařská společnost DSS spustila web, na kterém představuje připravovaný výcvikový a zkušební areál v Ralsku na Českolipsku. Jeho součástí podle firmy nebude veřejná střelnice ani muniční sklady. Zbrojovka na stránkách informuje o zaměření projektu, plánované podobě areálu, jeho zabezpečení i předpokládaném vlivu na dopravu, hluk a životní prostředí. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Bude většinou zataženo s deštěm, večer pak bude srážek i mraků ubývat.
6: Velký výprodej u MEVE Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vás tady vítáme, krásné pondělní ráno, Jasmin.
2: Krásný ráno.
1: Krásný ráno, Davide.
3: Ahoj.
2: A krásný ráno, Michale.
1: Krásné ráno všem. David se nám vrátil, ty jsi měl v pátek absenci, chyběl jsi nám. Nás by zajímalo, ty jsi nám říkal, že jsi byl na nějakém workshopu, nebo co to bylo?
3: To byla služební cesta, Michal.
1: Služební cesta. David nám posílal spoustu fotek, na kterých byla hromada jídla, taky dobrého alkoholu. A ty jsi hrál padel, jsi tady říkal. Jak to dopadlo v tom Brně?
3: No, dopadlo to vítězně, jsem rád, že se ptáš.
1: Ty jsi vyhrál padel v Brně.
3: Je to tak.
1: A je to věc, se kterou se člověk dobrovolně chlubí.
3: Samozřejmě.
1: No tak, dobré ráno všem. Kdo jste tu s námi, 6 hodin, 3 minuty. No a pondělní snídaní šampionů odstartuje něco, ať tady u toho neusnem. Tohle je Benassi Bros. Every single day. Tak, hezké pondělí, šampioni.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio, 6 hodin, 10 minut, dobré ráno všem. Představte si, že si tak kopete na zahradě a místo brambor vykopete výstroj, ve který byste mohli dobít Tróju. My se vracíme zpátky na Jižní Moravu, kde byl o víkendu i David a něco si tam podle článku na internetu zapomněl. Našlo se tam unikátní bronzový brnění z času trojské války a podle archeologů by tam absolutně nemělo co dělat.
1: Nemělo, protože je typický fakt spíš pro mykenskou civilizaci, takže bychom očekali spíš v Řecku než v Brně.
0: A, no jasně, ale teďka se řeší, kde se tam vzalo. Tak Davide, jestli máš na tuhle otázku odpověď, prosím, odpověz nyní.
2: Asi si ho někdo nechal poslat balíčkem.
0: Nebo něho poslali do jiného hrníčku.
2: Nebo tak.
0: Ale tak třeba je tam v plánu natáčení pokračování Tróji. Mohlo by se to jmenovat třeba Trója 2, ztracený sklípek, jo. Ne, je tam spoustu otázek a říkám si, co když teda tu Tróju ve skutečnosti nedobili Řekové, ale prostě tam jenom zajeli Moraváci na víkendový zájezd, jo. Hele, já si myslím, že by měli začít hrabat v Tróji, třeba tam najdou nějaký peripetie z Jižní Moravy, třeba nějakou lahvinku, co?

0: End of the World. Tohle je vynikající Miley Cyrus na Hit Radio, chvíli po 6:45. Hezké ránečko.
1: Pojďme si společně vzpomenout, o co nejhoršího jsme se kdy vsadili, třeba s kamarádem, jo?
0: No, Davide, máš tam něco?
2: Tak nedávno jsem se s váma vsadil, ale ta sázka vlastně ještě není u konce, takže jsem zatím neprohrál.
1: Mm-hmm. A tak to byla v pohodě sázka, jo? Ale tak něco jako hroznýho v minulosti.
0: No, já bych jenom připomněl, vy, kdo nás třeba ladíte poprvé, o co jsme se vsadili, že teda se dotkneme ploskama rukou země, že se předkloníme.
2: Já už dokonce tom, prázdním.
0: Dokonce prázdním. Tak, teďka. Takže něco bizarního. No, já jsem se jednou vsadil, že přeskočím potok, si mi připomněla. Bylo to v zimě, ten potok jsem nepřeskočil, spadnul jsem do toho potoka a ještě jsem si narazil, tam byl takový betonový skruže na druhé straně a narazil jsem si obě holeně, jo. A šel jsem v tom mrazu v těch mokrých botech a kalhotách domů, takže samozřejmě za to mohl alkohol. Jo.
1: Ach jo, no a co kdyby po vás někdo chtěl napít se ze záchodový mísy? To byste udělali?
0: No jasně, bez problému. Proč se ptáš?
1: Tohle to se teďka děje v Rusku a nekecam, ale šíří se videa z Ruska, kde se lidi předhánějí v tom, kdo vypije víc vody ze záchodový mísy a dokonce jedno obchodní centrum udělalo soutěž v tomhle.
0: To je prima, no.
1: Je to tam jako trendy.
0: Je to jakoby důkaz, že sílo, že lidstvo sílí teda.
1: No, když si myslíte, že už nemůžeme jít jako hloubš, níž.
2: Co tam ještě hloubš níž se, tak ještě pořád můžete.
0: Mě by zajímalo, máš tam nějaký detaily, jak, jestli jako brčkem, nebo...
1: No normálně, jako pes vlastně. Ne, opravdu, jakože Rusko prostě stále umí překvapit, jsou sázky... No hrozný.
0: No, mohla by to být třeba prima disciplína na svatbách, jo? Že by se to mohlo udělat třeba, nevím, místo házení kytky, jo? Že, tak teďka povinně jdeme všichni na toaletu. Tak myslím si, Jasmin, že nic nechutnějšího od nás už tenhle týden neuslyšíte. To je hruza. To je fakt hruza. Přišla zde na dání, probudila můj život trochu. A Michal bude u nás tady na Hit Radio za malou chvíli pro Emu, no a samozřejmě se zastavíme i na cestách, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Volk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Jasně, já ti splním přání, Trio.
11: Ryba jo.
10: Chytrý mozek.
11: Bujné svaly.
10: Kila dolů bez námahy.
12: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
13: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Déšť na mnoha místech komplikuje dopravu, silnice jsou kluzké, tak na to myslete. No a já připomenu omezení, které čeká v Liberci, kde se pracuje v Ještěcké ulici.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Your husband is coming.
1: Taky vás to tak baví, nás tři ve studiu tady rozhodně, tohle hraje Where is my husband, 6.31 na Hit Radio. A to je čas na Davidův ranní update.
2: Ranní update.
3: Tadej Pogačar vyrovnal rekord Tour de France. Slovinský cyklista získal už 5. celkové vítězství na nejslavnějším etapovém závodě světa. Závěrečnou etapu v Paříži po dramatickém finiši ovládl Nizozemec Van der Poel. Prodeje chytrých telefonů dál klesají. Výrobci letos dodali na trh nejméně mobilů za posledních 13 let. Samsung i Apple přesto posílili svůj podíl na trhu. Zákazníci nejvíc sahají po prémiových modelech s funkcemi umělé inteligence. Žena se v Boskovicích rozhodla užít slunečný víkend opravdu po svém. V pátek se nahá opalovala u sochy v centru města a v sobotu dorazila s odhaleným poprsím i na pouť na Masarykově náměstí. V obou případech museli zasahovat policisté.
4: Tak co by ne, no.
1: Já bych chtěl říct, že ten článek jsem o víkendu čet a ten nadpis byl zavádějící titulek, jo, protože jsou tam fotky a podle polohy těla to nevypadalo na opalování, ale spíš, že tam vytohla úplně ožralá nahá. Jo.
5: Já jsem si spíš říkal, jak to muselo probíhat na té policejní stanici, víš, že se hádali, hele Jardo, ty jsi tam v pátek, nech teďka nás, jako jo.
1: No, nicméně pro všechny, co na té poutě byli, tak to byl asi větší zážitek než z autodromu, no. 18, Mamma Mia, tohle je další parádní muzika pro vás na Hit Radio 6.33, dobré ráno.

0: Survive, to je úkol pro dnešní den přežít. Luis Capaldi na Hit Radio v 6 hodin 40 minut, dobré ráno, a mě by zajímalo, co umíte uvařit, co je opravdu ten majstr štyk, co Jasmin?
1: Jo, všechno možný. Jako nevím, co je majstr štyk.
2: Takže nic.
0: Takže vaříš doma Kubovi.
1: Vařím doma Kubovi, aha, když zrovna nemáme krabičky třeba v oba,
0: aha,
1: tak jo.
0: Aha, a co David?
2: Lazáně.
0: Lazáně? Aha.
2: Co ty?
1: Co ty?
0: Já? No nic, já se proto ptám, co mi uvaříte vy. Jo. No proč se na to ptám? Tak jestli třeba vy pořád dokola jedete, nevím, těstoviny, míchaný vajíčka, něco jednoduchého, tak zbystřete, protože Přemek Forejt má novou aplikaci Kurzy Přemka Forejta, která je úplně zadarmo. Najdete v ní několik lekcí, takže si ji můžete vyzkoušet klidně i hned. A navíc, když si ji stáhnete, tak na vás čeká tajný kód, díky kterému získáte 50% slevu na jakýkoliv z jeho 9 online kurzů.
1: Mimochodem pozor, už v 7:30 budeme u nás na Hit Radio hrát o kompletní sadu všech 9 kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun, takže s náma v 7:30 rozhodně buďte.
0: Tak o tom bude soutěž Rychlá pětka. No a o čem bude pondělní vysílání na Hit Radio tady za malou chvíli, tak to je samozřejmě další parádní muzika. Tohle vás zabaví, tomu věříme, Velšli Arms a staví se i Rose, Bruno Mars a Paté. Tady na Hit Radio.
3: Hit Radio. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Tohle je ten Elrock, co dostal auto roku.
8: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
7: Tak to bude drahota.
8: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
7: Za auto roku? Jako fakt?
8: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
9: Škoda Elrock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Auto Nord.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení provozu teď hlásí dálnice D7, opatrně na kilometru 49,5 ve směru na Chomutov. Je tam odstavené nepojízdné vozidlo a nárazově se tam můžete zdržet.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: jsou hity pro vaše lepší ráno. Rose, Bruno Mars a Paté v 6.51. Na Hit Rádiu. Tak co včerejší koncert Michala Davida? Byli jste? Michala Davida z Ameriky. Pitbull měl další z letošních koncertů tady u nás, konkrétně na letišti v Letňanech. Co teda vyšlo, tak bylo počasí, to bylo famózní a viděl jsem spoustu storíček na Instagramu, spousta těch, jak se tomu říká, spousta plešek. To už je taková tradice, že jo? Tak možná jste byli taky, určitě to bylo skvělý, protože z videí to vypadalo naprosto famózně a mě by zajímalo, jak vlastně vůbec vznikl název Pitbull, víme?
1: Já na to tady teďka koukám. Říká si tak prej kvůli tomu, že pitbullové koušou, nepouštějí a nikdy se nevzdávají a takovej on jako je. Mm-hmm. Plus tam, kde žil, tak byli zakázaný a byl pro ně prostě velký boj, aby tam jakože mohli bejt.
0: Aha.
1: Tak to je prej celý on, ale taky se říká Mr. Worldwide a to nevymyslel taky jen jako nějaký vtípek, ale původně se říkal Mr. 305, mm-hmm. podle předvolby Miami, odkud on pochází. A když se teda ta hudba rozšířila po celém světě, jo. tak je najednou Mr.
0: Takhle.
1: Worldwide.
0: No protože on to říká snad v každém songu, jo. že jo? Mr. Worldwide. Jo. Takže 305, tak teďka už víme, jsme o něco chytřejší, no.
1: Mě mrzí, že jsme nikdo jako na tom jeho koncertě ještě nebyl.
2: No tak... se krásně nahrála. Pokud jste Pitbulla nestihli včera, tak vystoupí v Praze letos ještě jednou 22. Okay. listopadu 2026 opět v O2 aréně.
0: O2 aréně, takže to bude vevnitř. Takže on to tak střídá. Tak on tady vlastně bude letos po třetí, ne? Asi jo?
2: Ne.
0: No byl tady letos už jednou, tady byl, pokud se nepletu.
2: Ne, to bylo loni v O2 aréně. To bylo loni v O2 aréně.
0: Tak se dost možná pletu, no, je pondělí ráno, no. Tak vy, kdo jste byl, tak my vám ho připomeneme a vy, kdo jste nebyl, tak myslím si, že i vás pobaví tahle parádní pecka. Hotel Room Service 653 na Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Toto je.
2: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumím.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Ropa výrazně zlevňuje. Ceny ropy na začátku týdne klesly zhruba o 6% po zprávách o přerušení amerických úderů na Irán. Investoři doufají, že by se konflikt na Blízkém východě mohl řešit diplomatickou cestou. Důležitým tématem je také možné znovu otevření Hormuzského průlivu, kterým proudí velká část světového vývozu ropy. Pokles cen by se v dalších dnech mohl postupně projevit i na cenách pohonných hmot. Bankrotů firem v Česku výrazně přibylo. Za první pololetí soudy vyhlásily 418 firemních bankrotů, nejvíc za posledních 8 let. Oproti loňsku je to nárůst o 9%. Ještě výrazněji vzrostl počet insolvenčních návrhů, kterých soudy přijaly téměř o čtvrtinu víc než před rokem. Robotický vysavač mu explodoval přímo u nohou. 25-letý Australan utrpěl popáleniny na 75% těla poté, co při vaření vybuchla litium-iontová baterie jeho robotického vysavače. Případ znovu upozorňuje na rizika spojená s poškozenými nebo přehřívajícími se bateriemi. Odborníci doporučují podobná zařízení nabíjet podle pokynů výrobce a při známkách poškození je přestat používat. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Dopravně bezpečnostní analýza odhalila, proč jsou Jeřmanice dopravně rizikovější, než ukazují počty nehod. Bezpečnost silničního provozu neurčuje pouze rychlost vozidel, stejně důležitou roli hraje i podoba dopravního prostoru. Navrhuje proto soubor opatření, která mají zvýšit bezpečnost v okolí autobusových zastávek Jeřmanice a Javorník na silnici mezi Hodkovicemi nad Mohelkou a Dlouhým mostem. Na severu Čech bude dneska většinou zataženo s občasným deštěm. Večer pak bude srážek ubývat a postupně i oblačnosti. Nejvyšší teploty dneska mezi 18 až 22 stupni.
11: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
12: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Čau, hezký ráno.
14: Krásný pondělní ráno.
12: Snídaně šampionů.
13: Cena ropy klesá, něco si přej, Davide, ta tvoje zpráva mě teda velice zaujala. No. Ty jsi říkal, že cena by se mohla projevit, nižší cena na stojanech, na benzínkách.
1: Já si myslím, tam zaznělo slovíčko snad.
13: No a ne mohla, ale měla, protože dojezdíte tankovat, je to opravdu nechutný. Tak přejme si, držme si palce. No a my pro vás máme další hity. Louis Fonsi a Daddy Yankee Despacito. Tím startuje další hodina. Dobré ránko.
12: Hit Radio Kontakt.
15: Aj.

0: Cito.
1: 7.07, tohle je pondělní Hit Radio, hezké ráno.
2: Možná jste si někdy v životě z dovolený přivezli nějaký suvenýr. Ne ten, co jste si koupili, ale co jste našli. Třeba nějakou mušličku z moře, nějaký kámen, nebo třeba hrst písku. Máte to někde doma třeba vystavený na skřínce, nebo jste tím někoho podarovali. Tak pozor, možná ani nevíte, že jste si domů přivezli něco, co byste vůbec odvážet neměli. A že celníci teďka varujou, že za to můžou přijít pěkně mastný pokuty, jo? Například jenom třeba Sardinie, když si obyčejnou hrst písku, tak vás čeká nějakých 72 tisíc korun, 3 tisíce eur pokuta.
1: Já si říkám, proč by si svozila hrst písku?
2: Tak někdo to dělá.
1: Tak třeba kamínek, nebo ale proč písek?
2: Taky proto nemám pochopení, ale jsou takový lidi, opravdu.
1: Ty jsi někdy něco dovez, Dave?
3: Sam mě koukáš, jak kdybych to byl já, ten se to odváží, ne.
2: Nikdy nic, ani tu mušli třeba?
3: Tak mušli, možná, když jsme byli děti. A do dneška to zapadává u našich prachem, no, takže nedoporučuju.
1: No. Mě to připomnělo, my jsme byli jednou takhle na pánský jízdě v Chorvatsku a jeden z týmu si sbíral mušličky do igelitového sáčku, jo. A majitel auta mu říká, hele, tohle v autě fakt nepovezu, jo. Tak tam ten příběh skončil pro nás všechny. Pokračoval, až když jsme se vraceli a v Rakousku na pumpě, po cestě zpátky do Čech, potřeboval řidič něco v kufru a najednou slyšíme, Petře! Hele, a tak jsme vylezli všichni a po celém kufru rozmlácený mušle, zapíchaný v koberci, protože jak tam jezdili ty zavazadla, jo, tak ten pytlík se protrh, takže on si to nabral, nikomu to neřekl, takže jsme nejeli, dokud to z toho koberce, což jde fakt blbě, dokud to všechno nevyndal, jo, a těch mušlí tam bylo jako milion. Tak to byl příběh spíš jako, že ne, že by to byl nějaký pašung, ale to mi připomnělo, když se bavíte o těch mušlích, no.
2: Tak už, ať už máte vy nějaký mušle, anebo pašung teda, tak dejte vědět, co nejdivnějšího jste si takhle dokázali přivést dovolený a hlavně, jestli vám to na té celnici prošlo nebo ne, co se zbuchlo
1: na hlavě, co máš? Já mám příběh s cibulí, to si dáme potom, cibuli musíme dát, tak nám pojďte to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777, nebo nám to sem pingněte zprávou a my k vám posíláme další hity David Guetta na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou divoký kočky. Lee Rimes, 7.15. Na Hit Radio.
1: Když si z dovolený odvezete třeba písek, tak na takový sardíny za to můžete dostat třeba 72 tisíc korun pokutu. A bavili jsme se tady o tom, co nejdivnějšího se vám podařilo takhle propašovat z dovči.
0: Nebo třeba nepodařilo. Já jsem si slíbil příběh s cibulí, zkrátím, jo. My jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem a přejížděli jsme mezi Argentinou a Chile. Tam a zpátky několikrát, jo. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme sebou měli banány a cibuli. A říkáme, že no nemáme nic a oni, tak pojďme se podívat do auta. Yeah. Tak šli k autu s těma samopalama ještě a chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on, onion. A já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli, jako fakt vůbec, jo. A ty banány oni nenašli, normálně ty nenašli. Najít ty banány, tak vám říkám, že sedím prostě v chilském vězení, ještě třeba mi zbývá tak 5 let do konce výkonu trestu.
2: No počkej, co udělali s tou cibulí nakonec?
0: Zabavili to, jo počkej, oni to zabavili, jo vlastně, oni to zabavili.
2: Udělali s vajíčkama,
0: dal to, ne? Počkej, ne, dal to na prkínko a nakrájil to a já jsem si říkal, před náma to nakrájil a já, tak nám to dá sežrat teďka, ne?
1: Jo, ne.
0: A on to postříkal nějakým postřikem a byla na tom lepka jako smrtky, jo. A já říkám, tak teďka nás tady...
1: Bože,
0: a to byl nějaký roztok, kterým zkoumali, jestli v tom nejsou asi nějaký právě roztoči, anebo drogy, nebo něco. Hele, jako, to byl zážitek na celý život.
1: Takže vás málem připraví o život jedna blbá cibule, to je teda ústý.
0: Přesně, málem jsem byl zavřený kvůli cibule. No. Tak máme tady ale samozřejmě spoustu vašich zajímavějších příběhů.
1: Tak píše Evča, pěkné ránko, já za totality jezdila z Horolezce do ciziny a jednou se stalo, že nám začala po autobusu chodit želva a jíst, a líst hvězdice. Řidič byl krapet v šoku, ale nekontrolovali nás, tak dobrý. Kluci si to vezli dom pro děti, doteď na to s úsměvem vzpomínám. Želva po autobuse, to je boží.
0: Filip, ahoj, jako dítě někdy před rokem 2000 jsem byl s mamkou v Itálii v Bibione na dovolené autobusem a při cestě zpět jsme v dětském kyblíku i s vodou propašovali 3 živé kraby.
1: Ježíš Kriste. Další zpráva od Ládi. Dobré ráno, nevím, jestli je to divný, ale na Maledivách měli tak krásné bankovky, že se tam zrodila moje touha je sbírat. A protože jejich vývoz byl nebo stále je zakázaný, strčil jsem je mezi rozměrově úplně jinak velký dolary a byl připraven dělat blbce v případě nálezu. Díky, Láďa.
0: Vy jste boží. Taky tady máme hlasovku od Šárky.
3: Tak co nejdivnějšího jsme vezli z dovolené z Chorvatska, tak náš malý furt všechno sbírá, tak nejdivnější byla flaška s vodou z moře, s kamínkama. Ale teďka, doteď to máme vystavené doma, v zavřené flašce, doteď nevíme, jestli to smrdí nebo nesmrdí, ale máme kamínky s vodou z moře. Mějte se.
0: Já bych to radši neotvíral. Ještě tady máme hlasovku od Ricarda.
4: Ahoj, dobré ráno všem, tady Richard. Já mám takovou historku 30-40 let zpátky. Když jsme byli se ségrou malí, tak jsme chtěli v Jugoslávii strašně domů Jalovec. No a tak taťka nám samozřejmě s mamkou jeden vykopali, strčili ho do igelitáku, strčili ho do kufru a my jsme ho prostě opatrovávali po cestě a tak dále. Na hranicích se nestalo. Celník otevřel kufr, strčil ruku do Jalovca, celý se opíchal, řekl zavřete kufr a jeďte dál. Takže měli jsme Jalovec asi 2-3 roky, pak nám to teda bohužel umřelo, ale prostě taková vtipná historka. Samozřejmě největší radost jsme měli z toho opíchaného celníka. No. Tak jo, mějte se krásně, pěkný den. Ahoj.
1: A to je vlastně teda hustý, že vám to prošlo, i když ho to takhle jako opíchalo.
0: Já si myslím, že už prostě se nad tím mám rukou, jo, ale myslím si, že tady toho celníka oblíbená písnička a vysoký Jalovec rozhodně nebude. Děkujeme za vaše zprávy. Jestli si chcete něco propašovat, tak dostali jste několik tipů a triků a pozor na ty cibule. Damiano, David, Next Summer, 7 hodin, 19 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno.

0: Next Summer, tohle je Hit Radio v 7.22. Už za pár minut budete moct vyhrát Přemka Forejta, jeho kurzy. V hodnotě 15 000 korun na to v soutěži Rychlá pětka. Za malou chvíli taky další muzika Katy Perry, Last Friday Night. No a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu. Ať víte, jak to v pondělí ráno vypadá na cestách.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
5: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
6: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
7: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
8: Česká Lípo, připrav se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
9: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
8: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
9: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
8: 23. července až 1. srpna, ulice Mimoňská u Kauflandu!
9: www.cirkushumberto.com

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Zavřená je nově Lužická ulice v Děčíně, dávejte si tam pozor, jezdí se objížďkou. No a opatrně taky v Liberci, kde se nově pracuje v ulici České mládeže, je úplně neprůjezdná.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
2: Hitradio Kontakt.

0: TGIF, Last Friday Night, TGIF, zkrátka, Thank God It's Friday, bohužel ještě ne, pondělí, Hit Radio 7.30. A David přichází za potlesku s ranním updatem.
1: Ranní update.
2: AC/DC patří i letos mezi nejvýdělečnější koncertní kapely světa. Jejich turné Power Up Tour utržilo za první polovinu roku přes 120 milionů dolarů. Legendární rockeři odehráli 15 koncertů, na které dorazilo více než 900 tisíc fanoušků. Úzkost se nemusí projevovat jen strachem nebo stresem. Odborníci varují, že mezi varovné příznaky patří také dlouhodobé napětí, problémy se spánkem, bušení srdce nebo vyhýbání se běžným situacím. Pokud potíže přetrvávají a narušují každodenní život, je na místě vyhledat odbornou pomoc. Domácí test DNA odhalil záměnu novorozenců po 38 letech. Dva Američané zjistili, že vyrůstali v cizích rodinách, protože je po narození v porodnici omylem zaměnili. Nemocnice chybu uznává, odpovědnost ale odmítá a o případu tak rozhodne soud. 38 let, chtěli byste to vůbec vědět takhle zpětně nebo ne?
3: Asi ne.
0: Nevím, já teda mám osobně podezření, že jsem vyměněný, jo. Já jsem totiž neobvykle inteligentní a to v naší rodině není. Není. Ale je mi docela líto tý druhý rodiny teda. No nic, pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka. Hrajeme o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun, 9 kurzů, desítky receptů a spousta tipů od michelinského šéfkuchaře.
3: Tak pište, chci soutěžit na 777-937-777 a my jedno z vás vybereme a za chvíli půjdeme na to.
0: Pojďme na Krištofy, Rubikon na Hit Rádiu.

0: 7.35, dáváte si pondělní hitrádio, tohle je Krištof. Rychlá
1: pětka. Říká se, že láska prochází žaludkem a to jestli je to pravda, tak dnešní výhra může zachránit opravdu nejeden vztah. Hrajeme totiž o kompletní sadu online kurzů Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun a zkusí to s náma dneska Anička. Ahoj.
0: Aničko, hezké ráno. Halo, halo.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, hezké ráno. Trošku tam nám to dělá neplechu. Nemůžete na chviličku zastavit a vzít si nás na ucho, nešlo by to?
2: Ne, teďka si za pár minuty
1: zastavit. Jo, tak to už bude posoutěž.
0: Ale to nevadí, tak to zvládneme.
3: Už bude posoutěž.
0: Aničko, tak pojďme to zkusit. Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
1: Který sport je spojený s Wimbledonem?
0: Aničko.
1: Ano.
0: Tenis, tak jo, dobře.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje nejznámější večerníčková postava v kalhotách?
2: Večerníček. Krteček,
0: ano.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Které ovoce je symbolem firmy Apple?
2: Jablko.
4: Mhm. Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Které české město je přezdíváno město piva?
2: Plzeň.
0: Opravili se. A poslední, 5. otázka, ano, je to Plzeň. Ve kterém sportu se používá puk?
2: Okay.
0: Jo! Ale, nějak jsme to zvládli.
1: Aničko, s odřenýma ušima, ale dali jsme to nakonec. Gratulujeme, kurz Přemka Forejta, hodnotě 15 000 korun.
0: A já vůbec nevím, kdo odpovídal, protože teda s Aničkou jsem mluvil, to je mamka, ale je tam asi dcera, že jo?
2: Ano.
0: Ano, a dcera se jmenuje?
2: Kačka.
0: Ahoj, Kačko, tak jsme to zvládli, zeptám se, Kačenko, umíš něco uvařit? Už jsi něco vařila doma?
2: No já, když mám recept, tak umím uvařit jakože všechno.
0: Všechno. Tak to se ti budou kurzy od Přemka Forejta moc hodit. A je zvláštní, že teďka už ten hovor už funguje úplně normálně po soutěži. Tak holky, mějte se krásně, kurzy posíláme a užijte si dnešek. Ahoj.
2: Děkujeme.
0: Ahoj. Tak další kurz od Přemka Forejta v hodnotě 15 000 korun budete moc vyhrát opět zítra.
4: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hitra.

0: Tohle jsou Imagine v 7.41. A tohle taky pondělní Hit Radio s vámi Michal, Jasmin a taky David, jsme tady všichni tři. No a za malou chvíli vlastně nejoblíbenější písnička Davida, Shakira Zoo, je to tak?
1: No je to tak, že to by se úplně nelíbí a já tě s tím provokuju. Vždycky, když jí hrajem, tak tady tak jako tančím a bavím se, zpívám si.
0: Jasmin, můžeš říct pravdu, jak to je?
2: Já jí mám ráda a Dave, tebe prostě potopíme, no, tak moc jí nemusí tenhle ten song. Ale stejně si tady dupe, ono je to nakažlivý.
0: Je. A platíš mi na dovolenou. Shakira Zoo za malou chvíli, taky YouTubečka a taky info z dopravy. Hezké ráno.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvů. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skřínky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.
5: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší Funebr Marš. Ramš. Výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová. Když vrak musí na onen svět. Šrot-ramš.cz.
6: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu. Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
7: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
8: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál se pracuje v Liberci, pozor v Masarykově ulici u křižovatky s Vítěznou, kde čeká uzavírka. No a opatrně taky v Teplicích, kde dopravní omezení čeká v ulici u soudu.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou YouTubečka Beautiful Day na Hit Radio v 7.51. Dobré ráno. Sen muzikantů, zpěváků je, aby byli známí minimálně v zemi, odkud pochází. Ideálně po celém světě. No a přesně před 43 lety se tohle povedlo Madoně, která vydala svoje první album. Jmenovalo se to úplně jednoduše Madonna.
1: Jí v tu dobu bylo nějakých 20 let a nikdo jí neznal. Vydala tohleto jako první album a lidi si mysleli, že to bude nějaká rychlokvaška, ono ne.
0: Jasně, no a ono stačilo pár písniček, že jako, holy, holy.

0: Holiday, Lucky Star, no a zrodila se hvězda, kterou známe dodnes. Já teda musím říct za sebe, já jsem se musel k Madoně proposlouchat, když jsem byl mladší, tak jsem tomu moc nerozuměl, ale teďka Madonu miluju.
1: U nás doma to teda jelo v jednom kuse, protože mamka milovala Jacksona a Madonu, takže furt to tam pouštěla, já na tom vyrůstala, mám jí teda od malička ráda a myslím si, že ať už jí máte rádi nebo ne, tak prostě se jí nedá odepřít to, že je tady přes 4 dekády a to je teda hustý.
0: Šikovná.
1: Šikovná.
0: Šikovná holka.
1: Nejznámější na světě.
0: Šikovná holka, dobrá. Co David, jak to má s Madonou?
2: Jo, já bych si klidně zahrál i teď na Hit Radio.
0: Fakt, myslíš?
2: Kdybys nebyl proti.
0: To se nesmí, ale...
2: Uděláme výjimku.
0: Máme to tady Madonna, nebo Medana, jak chcete, jak se to oficiálně říká. Hang Up. 7 hodin, 52 minut. Užijte si to, jsme Hit Radio. Krásné ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
0: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8:00 krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří druhá vlna tropických veder. Začátek týdne ještě přinese přehánky a místy bouřky, od úterý se ale začne rychle oteplovat. Ve druhé polovině týdne mohou denní teploty vystoupat až na 37 stupňů a před víkendem není vyloučeno ani dosažený hranice 40. Do Česka bude proudit velmi teplý vzduch ze severní Afriky. Mléko je v obchodech levnější než balená voda. Přebytek na evropském trhu stlačil ceny tak nízko, že někteří výrobci prodávají pod výrobními náklady. Velké mlékárny a farmy kvůli tomu počítají ztráty v milionech korun měsíčně. Menší farmáři, kteří prodávají vlastní kvalitní mléko přímo zákazníkům, naopak o zájem nouzi nemají, i když je výrazně dražší. Podle obchodníků ale většina lidí při nákupu stále rozhoduje hlavně podle ceny. Bitcoin by se podle analytiků mohl vrátit k růstu. Odborníci odhadují, že do konce roku by jeho cena mohla vystoupat až na 90 nebo dokonce 100 tisíc dolarů. V současnosti se Bitcoin obchoduje kolem 65 tisíc, tedy zhruba o 40% níž než po loňském rekordu. Analytici ale připomínají, že podobné výkyvy jsou pro kryptoměny běžné a patří k jejich dlouhodobým tržním cyklům. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Česká zbrojařská společnost DSS spustila web, na kterém představuje připravovaný výcvikový a zkušební areál v Ralsku na Českolipsku. Jeho součástí podle firmy nebude veřejná střelnice ani muniční sklady. Zbrojovka na stránkách informuje o zaměření projektu, plánované podobě areálu, jeho zabezpečení i předpokládaném vlivu na dopravu, hluk a životní prostředí. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Bude většinou zataženo s deštěm, večer pak bude srážek i mraků ubývat.
11: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Pěkné ránečko.
16: Krásný pondělí.
17: Snídaně šampionů.
15: Co je?
16: No co je?
15: Já jsem dostal vynadáno, já se musím přiznat. David mi minulý týden říká, já jsem se tady během jeho zpráv byl minulý týden protáhnout u okna a říká mi, hele, prostě nechoď tady, pak já jak to prostě tady čtu, tak tady se to takhle jako míhá něco. A já si myslím, že si dělá srandu, ne? A teďka jsem se šel podívat z okna a po zprávách, tak to už si fakt děláš jako...
18: Ty jsi jediný moderátor, který během mých zpráv dokáže nachodit asi 350 kroků tady po studiu, jako.
15: Hele, kroužky uzavírám, víš, kroužky. Tak krásné ráno vám všem, s kým jsme se tady potkali, takhle v pondělí ráno, 8:03 hity nachystaný, One Republic, jdeme na to.
0: Hit Radio Kontakt.

0: ráno, tohle jsou One Republic a taky Hit Radio v 8.05. Michal, Jasmin a David, to jsme my tři. Krásné ránečko.
1: Možná máte i vy obchod, do kterého chodíte jako kdysi do hračkárny, když jste byli malí, jo? Prostě fakt rádi, mohli byste tam být úplně pořád. Pro mě a pro spoustu žen si myslím, že to bude nějaká drogerie, jo? Já bych tam mohla chodit opravdu každý den, klidně jenom na čumendu, jak se říká. A můj Kuba mi doma říkal právě, že tam lezu furt, jo? Vrátili jsme se z dovolený a já říkám, pojďme tam to a prostě pořád. A on to nechápal. A říkám správně minulý čas, protože včera se to změnilo, jo? Mně totiž došla jedna věc. My jsme o víkendu zařizovali nový gauč a tak různě jako předěláváme prostě obývák teďka a jezdili jsme po různých třeba hobby marketech a jak on si tam tak vesele poletoval, tak já jsem říkala, tak a já to mám. Pro mě ta drogerka je to stejný, jako je pro tebe tenhle ten hobby market.
2: Jasně.
1: Jo, a on vlastně si to jako uvědomil, přestal mi to tak jako vyčítat, že tam jsem furt a spokojeně si tam teďka žijeme prostě.
0: Ty jsi začala s tím, že ráda chodíš teda do drogerek, tak se mi připomněla, to byl jeden díl Výměny manželek, jak ona ráda chodila na výlohy, jestli vzpomínáte, jo. A je vlastně jedno jediný přání na toho vyměněného manžela bylo, jestli by jí nevzal do města podívat se na výlohy. Jo, takže tak nějak jsem si tě představil, teda možná ten díl pamatujete. Přemýšlím, jestli já mám takový nějaký obchod, asi obchod s nějakýma věcma na auto, nějaké detaily nebo něco takového, jo, tak tam jsme jako doma, no. Ale ta drogerka taky jako, jo, myslím, no jasně.
1: No a ty hobby markety taky? Má to jako každý chlap, že to miluje tohleto?
0: Asi, jo, mě tam baví, je teda pravda, otevíráme pandořinu skřínku, mě baví jako tak pozorovat tam ty šroubky a že, jako víš, tam jsou různý velikosti a člověk se u toho zasekne.
1: Dobře, tak Davide. No dobře,
3: ale u mě hračkárna Lego.
1: Fakt, jo.
3: Vždycky se koukám, co je nový, co si ty děti dneska můžou stavět a taky bych se klidně něco postavil.
0: A taky.
1: Tak co je váš pohádkovej obchod? Máte to doma podobně jako my, takovýhle rozbroje, že tam byly a...
0: Proč já mám v hlavě celou dobu ten obchod ze Sám doma, to hračkářství? Už od té doby, co jsme se o tom začali bavit, tak vidím toho Kevina, jak tam pak hodí ten šutr tím oknem, aby prostě zachránil, že jo, ten obchod. No tak dejte nám vědět, jestli máte nějakou takovouhle, vlastně asi jako úchylku, no.
1: Úchylku na obchod.
0: Úchylku na obchody. WhatsApp 777-937-777, tady můžete nahrát hlasovku, za to budeme moc rádi. Už nehledám to místo, kde všechno má... A taky nám můžete poslat SMS-ku přes WhatsApp nebo klasicky, tak jak jste zvyklí a my k vám posíláme další hity. Tohle nás tady tři moc baví.
1: To je strašně dobrý.
0: Je to skvělý. No a poetika. Blízko. 8.08. Tak pojďme na to.
4: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám. Jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: dozvuky včerejšího koncertu. Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment, 8 hodin 14 minut. Dobré ránko, tak kam rádi chodíte? Co je vaše, jak se říká dneska, je to říkají mladí, guilty pleasure, jaký obchod?
1: Ano.
0: Kam se prostě jen tak jdete procházet a baví vás to? Jasmin říkala, že má ráda drogery, David říkal obchod s legem a já si nějaký věci, nějaký obchod s věcma do auta.
1: Když tak nějak sčotneme ty zprávy, jsi mě naučil tohleto slovo, jsem v životě nepoužívala, sčotneme.
0: To jsem nikdy neřekl, no. Sčotnout.
1: Tak hodněkrát to byla drogerie. Pak tady máme rybářství, knihkupectví, elektro, parfumerie, taky třeba papírnictví. A to je teda fakt, že takhle třeba před začátkem školního roku, tak většinou ty děti se jako netěšily do školy, ale já to měla jinak. Já milovala vzít si od mamky penízky jako malá a jít do toho papírnictví.
0: Takhle nadšený jsem byl taky, než když jsem zjistil, že pak musím všechny ty sešity linkovat senťák od okraje, jo? To nadšení jako to opadlo. Fakt. Pak už jsem papírnictví nechtěla ani vidět. Já jsem vždycky prohlul ten sešit tím kružítkem až úplně do stolu, jo? To byla díru.
1: Já to milovala, já tam nakupovala o 106, se seznamem jsem tam vždycky přišla, co všechno potřebuju a všechno jsem si to nakoupila a byla jsem nadšená.
0: Mě tam baví třeba to rybářství, samozřejmě tak jako rádi chodíme do obchodu to, co máme nejradši, jo? Takže třeba když někdo rybaří, tak asi má rád ty háčky, že jo, tady ty věci. Co tady taky bylo, někdo souhlasil s tebou, Dave, že jeho rád je Lego, jo? Takže si normální. A píše...
2: Nebo jsme dva nenormální.
0: Tak nebo tak. Taky píše David z Brna, ránko týme. Já jsem ve svém hračkářství po každý v oddělení piva anebo v masně. A to je pravda. To je pravda. Ono vlastně, když jdeš do masny, tak samozřejmě buď jdeš dělat takový klasický nákup, anebo si jdeš nakoupit na nějakou letní grilovačku. Mm-hmm. A to tu frontu tam pak vystojíš jako rád. Rád. No tak vše by byl pátek, aby jsme se postavili do fronty v masně.
1: No to jo, to budou teploty, jsme říkali, no šílený, takže grílo se hodí určitě. I když to už budeme ugrilovaný rovnou.
0: I pivko k tomu. Huntrix, Golden, další hity pro vás tady na Hit Radio. V 8.16, dobré ráno.

0: Čtvrt na 9, 3 minuty k tomu, tohle je Hit Radio Huntrix Golden. Bavili jsme se tady o tom, do jakých obchodů chodíte rádi, samozřejmě těch zpráv od vás chodí spoustu, stále píše třeba Aleš, jasně, železářství, klidně celou fakturaci bych tam nechal. A nebo třeba Michal se přidal, ahoj, já koukám často do autobazaru. A to mi připomnělo, že já, když jsem byl malý, tak jsem právě do bazarů chodil často se na ta auta dívat. A vydrželo mi to do dnes, jenom tak koukáš a říkáš, to je peněz. to je drahý, to nedám. Linkin Park, Lost, další hity za malou chvíli, no a když se bavíme o těch autech, tak poradíme vám, kdo jste na cestách, kde to v pondělí ráno stojí, bude doprava. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Slinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
7: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Raději už tam budem?
9: Přestaň! Chtí mě vedro!
10: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
13: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
14: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
13: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
14: Ty máš elektromobil?
13: Půjčený, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
14: Sousede, kde přesně?
15: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Auto Nord.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vážná nehoda se stala na Lounsku, opatrně na hlavním tahu u obce Holedeč, kde se srazila dvě osobní vozidla. Na místě jsou záchranné složky, s opatrností tam projedete.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Twist, tohle Hit Radio přesně o půl deváté, tak jak to má David rád.
1: Co jsi to teď říkala, Jasmin?
0: Já jenom...
1: Sakvan Topi je crush tvojí mamky.
0: Já si myslím, že David spěchá, protože David si na sebe vzal džísku.
2: A vypadá jak Sakvan.
0: A vypadá jak Sakvan Jošt.
1: A najednou jsem se začal líbit Jasmin a její mamince.
0: Posloucháte Hit Radio, s vámi Michal, Jasmin a Sakvan. A Sakvan pro vás má ranní update.
3: Ranní update.
1: Tadej Pogačar vyrovnal rekord Tour de France. Slovinský cyklista získal už páté celkové vítězství na nejslavnějším etapovém závodě světa. Závěrečnou etapu v Paříži po dramatickém finiši ovládl Nizozemec Van der Poel. Katy Perry se ostře ohradila proti použití svého hitu Firework. Bílý dům skladbu použil ve videu oslavujícím vojenské útoky, což zpěvačka označila za zneužití své tvorby. Podle ní je tím úplně převráceno původní poselství písně. Freddie Mercury má v Maďarsku novou bistu. Odhalena byla u Balatonu téměř přesně 40 let po legendárním koncertu Queen v Budapešti, který byl jediným vystoupením kapely za železnou oponou. Jde teprve o třetí sochu Mercuryho na světě.
2: Prosím vás, jestli jste tu bistu ještě neviděli, tak hnedka teďka, pokud můžete a třeba neřídíte, začněte googlit, jo, jak to vypadá, abyste věděli, o čem se tady bavíme.
0: Napište busta Freddie Mercury. My jsme tady na to koukali a...
1: Takhle, je teprve třetí na světě, tak se asi učej.
0: No, jako moc podobný mu to není, no. Podle mě ten borec, co to dělal, dřív určitě dělal Staliny. Tak děkujeme, Sakvane. Pojďme na muziku. Labuš, Be My Lover, tohle je, jak říkám, plnotučná devadesátka, která vás bude bavit. 8.31, no a připomínám, že devadesátky, nebo devadesátky srdcovky, kde teda jsou i devadesátky, si můžete dát po 12. hodině tady na Hit Radio 5 srdcovek a jedna vaše. Tak jdeme na to!
2: Jo! Yeah.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Kontakt.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si slyšel.

0: Činasky. Potkal jsem tě po letech na Hit Rádiu. Mě by zajímalo, Jasmin, co až my dva třeba se potkáme po letech, třeba za 30 let, to vysílat určitě nebudem, tak kdo ví, co budeme dělat, až budeme vzpomínat, až si řekneme, to jak nás dali dokupit, co, v tom dubnu 2025, to byla blbost. Dobré ráno.
1: Pozor, tahle zpráva bude bolet všechny fitness influencery, ale nový výzkum tvrdí, že v jedné důležité disciplíně vítězí chlapy s bříškem. Podrobnosti si dáme za chvilky, tak s náma rozhodně zůstaňte.
0: To nás bude bavit, ale informace. Nás, chlapi. Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend, za malou chvíli tady na Hit Rádiu, taky Robin Schulz a Fastboy. Tak na to počkejte, dobré ranko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Společnost Liberecké komíny. To znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
4: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
5: Jo.
4: Jakej?
5: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
4: Přijďte před Liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
5: Vynikající Svijany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Debilheads a další. Vstup zdarma.
4: Den svijanskýho piva v pátek před Libereckým kulturákem.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
9: Chcete si splnit sen a projet se tankem? Pak si tento víkend nenechte ujít tankové dny ve Smržovce. Přehlídka vojenské techniky, bitevní ukázka, občerstvení i doprovodný program. Tankové dny již tuto sobotu a neděli v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Alegria, firma na zážitky, nabízí letní vodní adrenalin.
12: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
13: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. Bylo něco.
14: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
15: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
14: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
16: firmanazážitky.cz.

0: 8.48, dáváte si pondělní Hitrádio snídaní šampionů. Chlapi, vy kdo máte pár kilo navíc? Zásadní informace. Podle turecké studie mají chlapi s pár kily navíc a viditelným bříškem výrazně větší výdrž posteli než vysekaní kolegové z fitka. Už vám to dělá radost, co? Už čekáte na další informace, je mi to jasný, jo? Píše se tady, že zatímco svalovci průměrně odpadnou už po 2 minutách, tak chlapi s pupkem zvládají v průměru 7 minut i více.
1: Jo, svalovci, já myslím jako hubeně uři, že já jsem právě chtěla dodat, že mi tady chybí jako ta skupina těch svalovců, že jsem myslela, že tohle se týká fakt jako hubených kluků versus pivního bříška, takže i svalovců jako.
0: Já už teďka vidím, a ti, kdo chodí do fitka, cvičí, jsou vysekaný, už si říkají, už koušou do volantu a říkají si, co to mele, takhle, prodáváme, jak jsme nakoupili, jo, turecký vědci to dokázali, já s tím vlastně jako... Já nevím, jestli s tím souhlasit, jo.
1: Já nevím, jestli nemají vrátit diplom vědci tady, jo.
0: Já nevím.
1: Ale tak možná to může sedět, viď?
0: Nevím. Takhle, radiátor na břiše nemám, ale zároveň ty časy taky nějak nesedí.

0: famózní zakončení pondělní snídaně šampionů, posloucháte Hit Radio a tohle je od nás pro dnešek opravdu vše. 8.56. Po deváté se můžete těšit na další nálož muziky Five and Queen, Meduza, Good Boys, taky Sabrina Carpenter. No a my už se jdeme rozloučit.
1: My vidíme domů, vy se mějte krásně, užijte si pondělí, zvládněte to dneska v té práci a celý ten nový pracovní týden.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: My tady budeme zítra ráno 6 hodin, tak budeme rádi, když se stavíte i vy.
1: Tak ahoj.
0: Čau.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Českolipsku mezi Horní Lipchavou a Manušicemi. Se srazilo osobní auto s autobusem, tak tudy projíždějte opatrně. A s komplikacemi počítejte taky na Jablonecku v Tanvaldu. V Palackého ulici probíhají práce na vozovce. Je tady omezení provozu, tak i tady na to myslete. Dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
5: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
8: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
10: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů. Novelou zákona o účetnictví chce kabinet snížit počet firem, které musí zpracovávat výkazy o ekologických dopadech svého podnikání. Jablonec nad Nisou pokračuje v rekonstrukci nejstaršího sídliště Šumava. V plánu je další etapa v oblasti ulic Březová a Spojovací. Počítá s rekonstrukcí silnic, obnovou veřejného osvětlení, parkovacích ploch, chodníků i stání pro kontejnery na odpad. Město to přijde zhruba na 35 milionů korun. Práce by měly začít ještě letos. Litr mléka je v obchodech levnější než balená voda. Přebytek v Evropě tlačí ceny dolů a nutí zemědělce prodávat některé produkty se ztrátou. V akcích je mléko k dostání i za 6 korun. A to podle chovatelů i mlékáren nepokryje ani náklady na výrobu. Slovan Liberec vstoupil do nového ročníku šance ligy vítězně. V úvodním kole zvítězil na hřišti Viktorie Plzeň 3-1. Také fotbalisté Jablonce zahájili ligu výhrou. Doma porazili Olomouc 2-1. Jablonec se tak vítězně naladil na čtvrteční odvetu druhého předkola konferenční ligy proti Varaždínu.
3: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
10: Na severu Čech měříme 14 až 17 stupňů. Dopoledne bude ještě oblačno až zataženo, objevit se můžou taky přehánky. Odpoledne už bude beze srážek a většinou polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni.
2: Hit Radio Kontakt.
1: Krásný pondělí, krásný dopoledne. Od mikrofonu už celý sever zdraví Silvie Válková. Tak co, jak jste si užili víkend a jak se vám dneska vstávalo? Já doufám, že jste si stihli trochu odpočinout a že jste ready na to rozjet další pracovní týden. My vám s tím samozřejmě maximálně pomůžeme, za chvilku proberem, co pro vás máme. No, tohle se vám bude líbit, nejdřív ale Five a Queenie, jdeme na to.

0: Nick Carpenter to rozhodně bodlo na hodinkách 9 minut po 9. A protože je pondělí a my vám ho chceme co nejvíc zpříjemnit, máme pro vás něco, co určitě udělá velkou radost. Kamarádi, už jste někdy byli v Semilech ve Fabrice 1861. To je fakt jako unikátní, nádherný místo se zajímavou historií a k tomu se tady dělají naprosto boží akce. Jedna z nich bude už 8. srpna a my vás na ní vezmeme i s vaším party parťákem. Do Fabriky 8. srpna dorazí polygarant Kenny Raff a Jakub Děkan, liberecký kluci, který žijou hudbou. No bude to nádherný zážitek je vidět naživo a to ještě v krásném areálu Fabriky, takže o dva lupeny budeme hrát od středy do pátku a jak si je vyhrát. Kamarádi, úplně jednoduše stačí, když nám na náš WhatsApp 606 825 404 napíšete váš nejšílenější zážitek z festiáku. Něco, co se vám nebo vašim kamarádům stalo, něco, na co doteď vzpomínáte. Já věřím, že jste nějaký ten materiál nazbírali i teď o víkendu na Benátský, takže šup s tím na náš WhatsApp a může vám to vyhrát další skvělý zážitek. Takže ještě jednou připomínám, tohle je číslo k nám do studia.
1: WhatsApp Hit Rádia Kontakt 606 825 404.
0: A tohle už jsou další hity. Selaví a Kalet, krásný dopoledne.

0: Hit Radio Kontakt, i takhle zní pondělní playlist. My jsme vkročili do nového pracovního týdne, tak kamarádi, jak to zatím jde? Jsou na vás práci všichni hodní a milí. Jestli ne, tak my tam na ně vlítnem, stačí říct. K tomu vás taky samozřejmě budeme celý den zásobovat jenom tou nejlepší hudbou, takže volume si určitě dejte doprava. Uvidíte, že pak všechno bude o něco snazší. No tak, co jsem tady pro vás navařila na ten pondělní rozjezd? Už za malou chvilku si tady pořádně osladíme to dnešní dopolko. A hitem Too Sweet a taky na malou chvilku zvolníme tempo. Charlie XCX, Boom Clap, nádherná záležitost, kterou já si třeba vždycky hned spojím se skvělým filmem Hvězdy nám nepřáli. Takhle nabitej máme program na příští minuty, tak si k tomu skočte pro kafe, za chvilku pokračujeme. Krásný pondělí.
1: Friedland se mění před očima. Nové parkoviště, opravený dům v Děkanské ulici i další etapa proměny sídliště. Co se podařilo dokončit, co čeká obyvatele v dalších měsících a jaké akce zpestří léto, to vám poví místostarosta Friedlandu Jiří Stodůlka. Nalaďte si Hit Radio Kontakt i v úterý.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v Hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
6: Na nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická, moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
7: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na Kovošrod.cz.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
12: 10 za měsíc?
11: Spíš 12.
12: 12? Vážně, Zuzko?
11: 7378.
12: Za toho velkýho Enyaqa.
11: Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
12: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
11: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
13: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
14: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Charlie XCX, Boom Clap, takhle zní pondělí na Hit Radio Kontakt. Na hodinkách 2 minuty po 9:30, pondělní dopolko, máme krásně rozjetý a víkend je za náma. Tak kamarádi, jak jste si užili Benátskou? Dobrý, zvládli jste to i v tom divokém počasí. No, snad jste si tady ukořistili pár nezapomenutelných vzpomínek. Letos na Benátskou dorazilo celkem 40 tisíc lidí, což je neskutečný číslo. A koukám tady i na zprávu od policie, která píše, že letos tady řešili přesně 105 přestupků. K žádnému vážnému protiprávnímu jednání ale nedošlo, takže já bych to viděla jako celkem úspěšný ročník. My se teď už ale vracíme do práce, před námi nový pracovní týden a abyste to takhle z kraje měli hned o něco lehčí, mám tady pro vás pořádnou dávku energie, tak pojďme rovnou na to. Bad Boy Slim a Rockefeller Skank. To posílám k vám do práce, domů i na cesty. Jdeme na to. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

0: Kate Sembun a Beautiful Things. To nám zní éterem, Hit Radio a Kontakt. Za chvilku už 9:45. A schválně, kamarádi, komu se stýská po fotbalovém mistrovství? No jo, žili jsme fotbalem a jestli jste sledovali každý zápas a teď sobě máte takovou tu prázdnotu, jako když dokoukáte dobrý seriál nebo dočtete skvělou knížku, tak... Chápu, je na tom vždycky něco trochu smutného, když končí tyhle velké sportovní události, ale my nemusíme smutnit, protože o fotbal rozhodně nepřijdeme. Nám tady už začala liga a Slovan Liberec v sobotu odehrál první zápas proti plzeňské Viktorce. No a do nové sezóny jsme vstoupili vítězně. Plzeň jsme porazili 1-3, takže perfektní úvod, perfektní start. Další zápas nás čeká už tuhle sobotu 1. srpna a tentokrát se bude hrát u nás doma pod Ještědem. Dorazí za náma soupeři z Teplic, takže klidně už teď, takhle při pondělku si naplánujte s kámošem sraz na fotbale, protože vždycky je potřeba mít něco, na co se budeme těšit, obzvlášť takhle při pondělku. Tolik z fotbalu a my jedeme dál, před námi další skvělý hity, který se vám postarají o hezčí pondělí. Dorazí třeba Justin Timberlake, Rehab nebo Shawn Mendes a Camila Cabello, tak na to určitě počkejte a fajn dopo.
1: Jablone v Podještědí i o prázdninách řeší důležitá témata, jako je třeba budoucnost Tlustce a plánovaná těžba i další rozvoj města. Jak se město k těžbě staví a jaké investice probíhají během léta, to vám prozradíme se starostou Jirkou Rýdlem a povíme vám i, za čím vyrazit do Jabloného na výlet. To všechno už v pondělí na Hit Radio Kontakt.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: No zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domu se zkušenostmi, který se postará o všechno?
5: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Česká lípo, připrav se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
11: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
10: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
11: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
10: 23. července až 1. srpna, ulice Mimoňská u Kauflandu!
11: www.cirkushumberto.com.
12: Hit Radio Kontakt.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Na hodinkách skoro desítka a před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální dopravní info. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Liberci, v ulici České mládeže stále probíhají práce na silnici a místo je neprůjezdné, tak bacha na to. Nohu s plynou sundejte taky na Jablonecku v Tanvaldu, i v Palackého ulici se pracuje na vozovce a opatrní buďte taky na Českolipsku za Vrchovany, za směrem na Dubou, tady máme hlášenou bouračku, tak pozor na to, dobře dojďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
7: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu. Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
10: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. Do Česka dorazí druhá letošní vlna veder. Zatímco v úvodu týdne bude ještě pod mrakem a místy zaprší a zabouří, od úterý se vyjasní a teploty začnou stoupat ke tropické třicítce. Horko vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme téměř 40 stupňů. Čekají nás také velmi teplé a dusné noci. Záchranná služba v Jablonci nad Nisou má novou základnu. Vznikla tu největší a nejmodernější výjezdová základna, kterou v tuhle chvíli mají záchranáři v kraji k dispozici. Na podzim by měla být dokončená také základna v Turnově. Stavět se bude i ve Frýdlantu a připravuje se stavba nové základny v Semilech. Domácí chov slepic zažívá v Česku velký návrat. Stále více lidí si pořizuje vlastní slepice a spolu s nimi roste i zájem o kurníky a další vybavení. Proč tomu tak je, říká předseda Svazu chovatelů drůbeže Pavel Dobrovolný.
11: Lidé se tak nějak postupně vracejí k hospodaření s malými domácími zvířaty. Ta slepice je taková nejběžnější. Je to jako návrat k nějakým tradicím, kdy si prostě každá domácnost, která má nějaký pozemek, byla schopná vyprodukovat vlastní konzumní vejce.
10: Velkým faktorem je také rušení klecových chovů. Celkové vítězství na Tour de France slaví po 5. Slovinec Tadej Pogačar, který tak vyrovnal historický rekord legendárních šampionů. Druhý skončil Remco Evenepoel z Belgie, třetí Mexičan Isaac Del Toro, který ovládl i soutěž jezdců do 25 let. O nejlepší český výsledek na letošní Tour de France se postaral Pavel Bittner, když v 8. etapě dojel na 5. pozici. Zaujal také Matias Vacek, který několik dní vozil bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. V konečném pořadí pak tři čeští cyklisté obsadili Matias Vacek 49. místo, Jakub Otruba 112. pozici a Pavel Bittner byl 140.
12: Každá etapa má svůj cíl a ten váš může být v historickém Líbigově městečku. Vily na Zátočí. Pouze dvě rodinné vily. Vily na Zátočí.cz.
13: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
10: Turnově je 20 stupňů, v Desné 16 a v Liberci 18. Dopoledne bude na severu Čech většinou zataženo a může taky zapršet. Postupně bude ale oblačnosti ubývat, odpoledne by mělo být beze srážek a s polojasnou oblohou. Maximální teploty dneska naměříme mezi 18 až 22 stupni.
9: Hit Radio Kontakt.
0: A teď už spolu rozjíždíme 10. dopolední. S vámi stále Silvie Válková. Kamarádi, krásný pondělí. Co nás čeká v téhle hodině? Už za malou chvilku vám prozradím, proč se vyplatí sledovat naše sociální sítě. Máme tady pro vás super soutěž. A protože je pondělí, tak nás čeká taky naše tradiční dořekni to. No, máme to nabitý. Nejdřív si ale dáme Damiano Davida. Jdeme na to.

skvělá Lady Gaga a Alejandro, to nám doznívá v éteru Hit Radio Kontakt. Je 14 minut po desátý a já vám slíbila, že spolu mrkneme na naše sociální sítě, protože tady pro vás něco máme. Takže jdeme na náš Instagram, kde jsme dneska odstartovali soutěž o lupeny na Jelen Fest. Kapela Jelen bude mít tohle léto celkem jenom 20 samostatných koncertů a jeden z nich odehrajou i u nás už tuhle sobotu 1. srpna v libereckých Vratislavicích v Zámeckém parku. Bude to nádherný zážitek a my vás na něj vezmeme. Vyhrát si volňásky můžete úplně snadno, kamarádi, skočte k nám na Instagram a napište nám sem pod soutěžní příspěvek, koho byste na Jelen Fest vzali sebou a proč by si to ten někdo zasloužil. Klidně se rozepište, my si rádi počteme a pozor, první výherce si dva lístky odnese už za hodinku, ještě než se rozloučíme před srdcovkama, tady někomu uděláme radost. Takže šup šup na náš Instač a pište pod soutěžní příspěvek, koho byste vzali na Jelen Fest sebou. K tomu my si dáme další skvělou muziku. Opět a Radeček, Marie Čírová nebo Alvaro Soler. Tyhle jména už posílám přímo za váma, do práce, domů i na cesty. Tady to je

0: Easy on me, Adele a Hit Radio Kontakt. Pondělní dopoledne máme v plném proudu a k tomu si taky otevřem naše tradiční Dořekni to.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Opět si spolu v tomhle čase zahrajeme hru, ve který já načnu větu a vy ji budete moct doříct. Takhle my si spolu zavysíláme a okořeníme si tak ten start pracovního týdne, takže pojďme na to. Stále jsme v tom krásném dovolenkovém období. Jo, ještě vás to třeba čeká, nebo jste se už vrátili a ještě jste nabitý těma všema nádhernýma zážitkama, takže si říkám, pojďme si ten dovolenkový vibe přinést i sem do éteru. Jestli je něco, co na dovolený nemá rád asi nikdo z nás, tak je to balení. Občas si zabalíme úplný nesmysly a nerada to říkám, ale u nás žen to platí dvojnásob, my balíme, jak kdyby jsme se tam měli prostě odstěhovat. Ale mě teď zajímá, jakou největší blbost jste si na dovču vzali. Takže téma dnešního Dořekni to zní, nejzbytečnější věc, kterou jsem si kdy vzala sebou na dovolenou, byla a teď už je to na vás. Tak mi to pojďte doříct k nám na WhatsApp, těším se na to a za chvilku se na to koukneme.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio. Vysílej na Hit Radio Kontakt se Silvou Válkovou. Napiš nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 606 825 404.
2: Hele, to máte pravdu, taky se mi to stalo.
1: Staň se součástí severočeského éteru a komunity těch nejlepších posluchačů.
3: Tak to je nejvíc, teď jste mě fakt zlepšili náladu.
1: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 404.
4: Agentura regionálního rozvoje Libereckého kraje, to je expertní podpora ve prospěch kraje, jeho obyvatel, podnikatelů i institucí. A letos slaví 30 let svého fungování. Jak se za tu dobu změnila její role a jakou vizi má do budoucna? To jsme probrali s krajským náměstkem Edvardem Kožušníkem. Na Hit Radio Kontakt si nás můžete poslechnout ve středu.
5: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
6: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QVkuchyně.cz.
7: Vmart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vmartu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
8: Šrot Ramš, to je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmáš. Ramš, výkup autovraků k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš, to je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš, česká lípa Sosnová.
9: Když vrak musí na onen svět, šrot-ramš.cz.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
12: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
13: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
12: Tak to bude drahota.
13: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
12: Za auto roku? Jako fakt?
13: Fakt. 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
14: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
15: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
1: Hit Radio.
0: Z
16: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Hezčí pondělí. My jsme si před malou chvilkou otevřeli naše tradiční Dořekni to, tak na to pojďme mrknout.
1: Dořekni to na Hit Radio Kontakt.
0: Nejzbytečnější věc, kterou jsem si kdy vzala sebou na dovolenou, byly podpatky, napsala Evča. A ještě k tomu dodává, představa byla taková, že se na večeři vždy hezky obléknu. Hned první den jsem si ale spálila kompletně celé nohy a s nimi i nárty, takže podpatky byly nemyslitelné. Jau. No, blbý je, že boty zrovna v kufru zaberou docela dost místa, takže věřím, že jestli jsi měla kufr na půl s partnerem, tak jsi asi něco vyslechla. Pak tady mám skvělou zprávu od Káji. Nejzbytečnější věc, kterou jsem si kdy vzala na dovolenou, byl vánoční svetr. Ve víru balení na dovčů jsem se rozhodla, že si protřídím celý šatník. Tenhle konkrétní vánoční svetr jsem odhodila, že už ho dám pryč a nevím, jak se mi dostal do kufru. To by ale byla docela dobrá známka punků. Uprostřed léta v Egyptě chodit ve vánočním svetru. Skvělý, díky za zprávu. A na závěr zpráva od Romana. Nejzbytečnější věc, kterou jsem si vzal na dovolenou, byly 4 plně nabité powerbanky. Škoda jen, že jsem zapomněl nabíjecí kabel. Docela prekérka, no. Perfektní zprávy jste mi napsali, za to velký dík. Já myslím, že i dneska jste to dořekli skvěle. Já možná jenom doplním i svoji nejzbytečnější věc. Já jsem si jednou na dovolenou k moři zabalila běžecký boty s tím, že se každý ráno před snídaní proběhnu po pláži. No, můžete hádat, kolikrát jsem vyrazila. Přesně tak, ani jednou. Teď už to máme komplet a jdeme na další hity. Rovnou vám hraju 90-kovej megahit Right Beside You a Sophie B. Hawkins. Krásný dopoledne.
1: Dořekni to a vysílej s námi. Hit Radio Kontakt.

0: Somebody a Nickelbacki, takhle skvěle my vám hrajeme i do toho upršenýho pondělního dopolka. A k tomu pro vás taky neustále sledujeme, co se děje v našem regionu. Dneska spolu jdeme do Jablonného v Podještědí, protože tady se toho i o prázdninách děje spoustu. Víc už vám prozradí naše Denisa Mečířová, tak předávám slovo.
1: Těžba na Tlustci, návrat vzácné relikvie svaté Zdislavy i další rozvoj města. To jsou témata, která v posledních týdnech rezonují v Jablonném v Podještědí. Jak je vidí vedení města, to nám dneska poví starosta Jiří Rídl. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane starosto, období prázdnin města často využívají k opravám a investicím. Co letos v Jablonném v Podještědí měníte nebo opravujete?
2: My v době letních prázdnin každoročně provádíme stavební práce v budovách škol a školek a letos probíhá výměna střešní krytiny u budovy mateřské školy Studánka v Liberecké ulici. Asi největším stavebním projektem je probíhající výstavba 4 nových malometrážních bytů v domě s pečovatelskou službou a také právě zahájená oprava fasády významné památky loveckého zámečku Pachtu z Rájova, která je známá tím, že zde při svém tažení přespal císař Napoleon.
1: Velkým tématem pro Jablonné je budoucnost Tlustce a plánovaná těžba. Jak aktuálně situaci vnímáte a jaké budou další kroky města?
2: Tak co vím, tak v současné době provádí těžař veškeré zákonem požadované podmínky báňského úřadu nezbytné k získání souhlasu k povolení těžby kamene. Město dlouhodobě s tímto záměrem nesouhlasí a společně s dalšími dvěma spolky, městem Mimoň a obcí Velký Valtynov, činí kroky, které by měly zabránit nepříznivým dopadům těžby především na životní prostředí, dlouhodobé poškozování nemovitosti vlivem plánovaných odstřelů či dalšímu výraznému navýšení nákladní dopravy v našem území.
1: Asi před dvěma měsíci byla z baziliky v Jablonném odcizená lebka svaté Zdislavy. Celá kauza a její návrat přitáhly velkou pozornost. Cítíte, že tahle sice nepříjemná událost může být ale třeba nakonec novým impulzem pro cestovní ruch a větší zájem lidí o město?
2: Tak ano, i přesto, že to byla pro nás všechny jako velice nepříjemná záležitost, tak to vnímám tak, že baziliku a naše město po této události navštěvuje a přijíždí více a více turistů.
1: Takže vlastně všechno zlé je nakonec pro něco dobré.
2: Přesně tak.
1: Blížíme se do poloviny prázdnin, všichni hledáme tipy na výlety. Za čím vyrazit do Jablonného?
2: U nás je toho k vidění hodně, takže kromě prohlídky zmíněné baziliky s krásnými katakombami bych určitě doporučil návštěvu zámku Lemberg. V jeho těsné blízkosti je obnovená budova bývalé sýpky, kterou určitě stojí za to vidět. V posledních letech probíhají různé kulturní a společenské akce nejen tady v té sýpce, ale i přímo pod zámkem v blízkosti rybníku Velvové, kde v letošním roce vznikla zajímavá adrenalinová záležitost, ziplinová dráha v délce 250 metrů.
1: A chystáte ještě nějaké letní akce během prázdnin?
2: Určitě. Především v areálu našeho koupaliště v Jablonném pořádáme o víkendech pravidelné hudební večery. Vystupují zde různá hudební uskupení z blízkého okolí a asi tou největší událostí bude sobota 22. srpna, kdy se zde koná tradiční celodenní akce nazvaná Loučení s létem.
1: Tolik starosta Jablonného v Podještědí Jirka Rídl. Díky za rozhovor, pěkné léto a nashledanou.
2: Nashledanou.
3: Sviany Open 2026.
4: Jsme hrdým partnerem jednoho z nejvýznamnějších mezinárodních tenisových turnajů v České republice.
3: Sviany Open v Liberci na kurtech LTK.
4: Pondělí 27. července až finálová neděle 2. srpna.
3: Naváže některý z českých hráčů na triumf Jiřího Lehečky z roku 2022.
4: A jak si v silné konkurenci tenistů ze 17 zemí světa povede česká jednička Zdeněk Kolář.
3: Sledujte rozhovory, zákulisní info i aktuální výsledky přímo z areálu turnaje.
4: Hitradio Kontakt. Tohle léto žijeme tenisem. Žijeme Sviany Open.
5: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
6: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
7: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
8: Jo.
7: Jakej?
8: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
7: Přijďte před Liberecký kulturák na den svijanskýho piva. V pátek 7. srpna od 2.
8: Vynikající Svijany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband ti

0: celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Toto je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
8: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skieštet.cz. Ještěd. Hory za rohem.
9: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Za chvilku je tady 11. hodina a my jdeme mrknout, jak to vypadá na silnicích v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na trase z Litoměřic na Českou Lípu. U Zahrádek se srazilo osobní auto s nákladním. Jeden pruh je neprůjezdný, zdržení je minimální, i tak ale radši sundejte nohu z plynu. No a připomínám taky komplikace na Českolipsku. V úseku mezi Svitavou a Velenicemi je uzavřená silnice třetí třídy z důvodu rekonstrukce vozovky. Taky tady bacha na to, dobře dojeďte. A vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
2: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsemosel.cz.
3: Chcete si splnit sen a projet se tankem? Pak si tento víkend nenechte ujít tankové dny ve Smržovce. Přehlídka vojenské techniky, bitevní ukázka, občerstvení i doprovodný program. Tankové dny již tuto sobotu a neděli v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce.
4: Jasně, já ti splním přání, Trio.
5: Ryba jo.
4: Chytrý mozek.
5: Bujné svaly.
4: Kila dolů bez námahy.
6: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
7: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
8: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
9: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
12: 11 hodin, krásné, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Při ukončování smlouvy o dodávce energií se vyplatí být obezřetní. Za odstoupení dodavatel nemůže požadovat pokutu. Realita ale často bývá jiná. V jakém případě sankci zaplatíte, vysvětluje mluvčí D-testu Lucie Kurbeliusová.
13: Takovou výjimkou je smlouva o dodávkách energií se zafixovanou cenou, pokud neodstupujete ze zákonných důvodů. Přesto výše smluvní pokuty nemůže být libovolná. Energetický zákon je zastropoval na 40% průměrné denní spotřeby vynásobené cenou energií bez daní.
12: A to za každý den, který zbývá do konce smlouvy. Kriminalisté ze speciálního týmu Tempus objasnili téměř 20 let starý případ pokusu o vraždu na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou. Vypátrali pachatele, který v září 2007 brutálně napadl a vážně zranil muže provozovatelky stanice. Trestní stíhání ale nemohli zahájit a případ odložili, protože už je promlčený. Policisté ze Žandova na Českolipsku řeší další případ podvodu přes falešné SMS zprávy. Ženě přišla zpráva o nezaplaceném parkování. Když drobnou částku zaplatila, z účtu jí začaly mizet tisíce korun. Společnost Easy Park už zaznamenala hlášení od uživatelů, kteří podobné zprávy obdrželi. Zprávy ze strany Easy Parku ale nikdy aktivní obsahy odkazy neobsahují. Na kurtech LTK Liberec odstartoval tenisový turnaj Sviany Open. O titul v Liberci zabojuje 32 tenistů ze 17 zemí světa. Jedním z nejzajímavějších duelů úvodního kola bude zápas Maxima Mrvy proti třetímu nasazenému Rakušanovi Joelu Schwarzlerovi. Pondělní i úterní program nabídne špičkový antukový tenis. Vstupenky a veškeré info najdete na www.svianyopen.cz.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
12: Teploty se na severu Čech aktuálně pohybují mezi 17 až 20 stupni. Dneska budou stoupat maximálně na 22 stupňů. Dopoledne čekáme ještě zataženo s možností deště. Odpoledne už bude beze srážek a polojasno.
10: Hit Radio Kontakt.
0: Vstupujeme do třetí třetiny našeho společného dopoledního rozjezdu. Silvie Válková stále s vámi a tady je pecka Around the World. Hey,

American Rejects a Gives You Hell. I takhle zní pondělní playlist na Hit Radio Kontakt. Teď už ale jdeme na naše sociální sítě. Kamarádi, dneska jsme tady odstartovali další hlasovací souboj. Ve storyčkách už teď můžete hlasovat a tenhle týden to budeme mít trochu speciální. Už 7. srpna totiž Marek Ztracený odehraje svůj největší koncert na Letenské pláni a nás zajímá, jaký jeho hit by podle vás měl zaznít jako úplně první. To je totiž docela alchymie, vybrat jeden jediný song, kterým to celý otevřete, a já věřím, že sám Marek si s tím lámal hlavu hodně dlouho. V našem souboji to ale můžete rozhodnout vy, tak na to určitě mrkněte, vyberte vašeho favorita, pošlete ho dál a my už taky jedeme dál. Za malou chvilku pro vás budu mít třeba Kateřinu Marii Tichou nebo Enrika Iglesias, já toho posílám právě teď.

0: Good Night, Pictures of You a Hit Radio Kontakt k tomu, co víc si přát. Za chvilku 11:30 a my v tomhle čase zůstáváme v našem regionu, protože dneska tady u nás v Liberci začíná velký tenisový svátek. Dneska startuje mezinárodní turnaj Sviany Open, který nabídne 7 dní špičkového tenisu, skvělou atmosféru a unikátní podívanou. Dorazí sem hráči z celkem 17 zemí světa, ostřílení borci i mladí talenti. My ale budeme bedlivě sledovat hlavně naše české naděje. Těm budeme moct každý den držet palce. Dneska nás na Sviany Open čekají kvalifikační zápasy, odpoledne pak už taky 16. finále, ve kterém mimo jiný uvidíme taky dvojici našich. Proti sobě nastoupí Jan Kumstát a Zdeněk Kolář, takže rozhodně bude na co koukat. Tak doražte na tenisový dvorce do areálu LTK, fanděte a hlavně si užijte skvělej tenis. My si zase jdeme užít další skvělou muziku. Za malou chvilku si dáme třeba tohle. Wave and Flag a k tomu přidám Dua Lipu. Tak i na tohle určitě počkejte a fajn dopo.
1: Friedland se mění před očima. Nové parkoviště, opravený dům v Děkanské ulici i další etapa proměny sídliště. Co se podařilo dokončit, co čeká obyvatele v dalších měsících a jaké akce zpestří léto? To vám poví místostarosta Friedlandu Jiří Stodůlka. Nalaďte si Hit Radio Kontakt i v úterý.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Velký výprodej u MEVE Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
7: Prosecco přesně v italském stylu?
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
8: Mionetto. Víc než jen prosecco.
9: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
10: Česká lípo, připrav se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
11: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
10: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
11: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
10: 23. července až 1. srpna, ulice Mimoňská u Kauflandu.
11: www.cirkushumberto.com.
12: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
13: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
12: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
13: Ty máš elektromobil?
12: Půjčený, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
13: Sousede, kde přesně?
14: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
15: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Tohle byla Dua Lipa a Love Again v éteru Hit Radio Kontakt. Je 6 minut po 11:30 a já teď, kamarádi, jdu plnit sliby, protože ty se mají plnit nejen o Vánocích. Já jsem vám dneska už prozradila, o co hrajeme a hrát budeme celý tenhle týden na našem Instagramu. A to jsou lupeny na Jelen Fest. Každý den někomu dáme dva volňásky výměnou za komentář, koho byste na Jelen Fest vzali sebou a proč. A já si myslím, že není na co čekat. Pojďme to rozjet rovnou dneska. Pojďme takhle při pondělku někomu nadělit radost ještě před obědem. A mně se tady moc líbí koment od Šárky, která by na Jelen Fest vyrazila se svojí kámoškou a ještě k tomu píše, aby si odfrkla od dětí a běžného života a udělali bychom si dámskou jízdu. Nádherný, tohle kvituju. Je potřeba si pravidelně dopřávat takovýhle radosti a společný zážitky. No tak dámy, je to vaše. Ještě jednou velká gratulace. Šáry, ty od nás vyhráváš dva lístky na Jelen Fest, který bude už 1. srpna ve Vratislavicích v Zámeckém parku. Tak si to, holky, moc a moc užijte. No a kamarádi, jestli si taky chcete vyhrát tenhle super zážitek, stejně jako tady Šárka, určitě nám napište pod soutěžní příspěvek na našem Instači. Teď už ale jedeme dál. Před námi Krištof a Dominik Aladžia, Půlnoční hřích.

0: Frequencies a The Feeling. Takhle zní závěr dnešního dopoledního rozjezdu. Tak moc díky za to, že jste tady s náma na Hit Radio Kontakt i dneska. Díky za všechny vaše zprávy. Díky nim bylo i pro mě to pondělí o něco hezčí. Za malou chvilku k vám vyšlu ještě třeba Coldplay, Little Sims a Burna Boy nebo Siu. No a po 12. hodině už štafetu přebírá Jirka Pelnář, se kterým si vychutnáte vaše oblíbené srdcovky. Tak i na to určitě počkejte. Mějte se krásně, ať to v práci utíká a já se na vás budu těšit zase zítra v 9. Tak čau, čau.
1: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
2: Společnost Liberecké komíny. To znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Stavba na klíč v Horní Milení na Pardubicku za 1 844 500 korun. Zahrada v Oplocanech na Přerovsku za 350 tisíc. Rodinný dům v Lubech u Chebu za 3 399 900 korun. Byt 1 KK ve Frýdku Místku za 2 400 000 a pozemek v České Lípě za 1 122 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
5: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
6: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrod Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrod.cz.
7: Už tam budem? Nech toho!
8: Naštěji už tam budem.
7: Přestaň! Štěji mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svijanech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
13: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
14: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
15: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
16: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
15: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
17: firmanazážitky.cz.
18: Hit Radio Kontakt.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: náladu. Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na trase z Litoměřic na Českou Lípu se u Zahrádek srazilo osobní auto s nákladním. Jeden pruh je neprůjezdný, ale zdržení je minimální. A na Liberecku v Rozstání ve směru na Modlivohov odstraňují hasiči strom, který spadnul na silnici a místo je neprůjezdné. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
6: Jo.
5: Jaký?
6: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
5: Přijďte před liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
6: Vynikající Svijany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Debilheads a další. Vstup zdarma.
5: Den svijanskýho piva v pátek před libereckým kulturákem.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: 12 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké poledne. Policisté prověřují hromadnou výhrušku o nastražení bomby. Kontrolují zhruba 400 úřadů, obchodních center a další budovy napříč celou zemí. Oznámení o výbušném systému přijala policie dnes ráno. Podle dosavadních informací výhrušku hodnotila jako nízkou. Nicméně ani tak situaci nepodceňuje. Na posledním zasedání před vládními prázdninami kabinet Andreje Babiše projedná návrh novely, která umožní převody vozidel bez návštěvy úřadů. Novelou zákona o účetnictví pak chce kabinet snížit počet firem, které musí zpracovávat výkazy o ekologických dopadech svého podnikání. Tisíce obyvatel španělského ostrova Mallorca v neděli večer protestovali proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezony svolala iniciativa Méně turismu, více života. Policie odhadla, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. A teď jdeme k nám do regionů.
1: Jablonec nad Nisou pokračuje v rekonstrukci nejstaršího sídliště Šumava. V plánu je další etapa v oblasti ulic Březová a Spojovací. Počítá s rekonstrukcí silnic, obnovou veřejného osvětlení, parkovacích ploch, chodníků i stání pro kontejnery na odpad. Město to přijde asi na 35 milionů korun. Práce by měly začít ještě letos.
2: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
1: Na severu Čech měříme aktuálně 15 až 20 stupňů. Srážek i oblačnosti by mělo během odpoledne ubývat, teploty budou stoupat maximálně na 22 stupňů.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
13: 12 hodin, 2 minuty, ahoj! Je pondělí, pravé poledne a začínají vaše oblíbené srdcovky na Hit Rádiu. Jak se máte? Já doufám, že všechno v cajku, žádný extra problémy nebo nervíčky takhle při pondělku. Je. Nebudu lhát, těšil jsem se na vás, po dvou týdenní dovolený vám přináším i trochu energie do pracovní morálky, no a tak to rozjedeme hned na úvod, jako za mladá, hele. Jako za mlada. Tohle je rok 1989, srdcovka s číslem 1 a něco, co vás fakt jakože napumpuje. Technotronic Pump Up The Jam. Co lepšího si přát na úvod srdcovek. Tak hezký pondělí. Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up, a little

0: Rok 1989, legendární Technotronic, Pump Up The Jam, srdcovka číslo jedna. Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 6 minut, já jsem Jirka Pelnář.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A mám pro vás ještě další 4 srdcovky, než si dáme to na vaše přání. A protože je dneska pondělí 27. července, tak bychom si mohli dát taky narozeninovou srdcovku. Dneska totiž sfoukne na svým narozeninovým dortu docela slušný požár Janek Ledecký. Doktor práv Jan Ledecký, ale my ho známe samozřejmě spíše jako muzikanta, fantastického skladatele a člověka, který si říká Janek a ne Jan, i když Jan je teda jeho skutečné jméno. Každopádně je to úplně jedno. Pro nás Janek Ledecký je legenda. Když se řekne Janek Ledecký, jaká písnička se vám teď vybaví? Schválně, jo. Proklínám! Je taky. Ale to si nedáme. Nedáme si, proklínám, dáme si něco trošičku rychlejšího. Je to strašně hezká píseň. Myslím si, že takhle na pondělní obědovou pauzu se hodí. Pokud jste ještě nešli na oběd, tak právě teď je ta nejlepší chvíle. A pokud se už chcete vrátit do práce, tak ne, právě teď si dejte ještě chviličku volno. Tohle je rok 1990.

0: Trochu skotské energie teď na dnešní den. 12 hodin 14 minut posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je to 20 let starý hit a podle mě tenhle hit přesně vystihuje naši dovolenou, takovou tu dovolenou, kdy jsme byli bezstarostní. To znamená, že jsme bydleli doma u rodičů, že jo, na mama hotelu. Máma prala, vařila a když se nám povedl víkend a ráno se probouzíme s kocovinou, tak táta vezme vysavač a už od 7 od rána prostě musí najednou luxovat celý byt. To jsme zažili snad úplně všichni. Krásná to doba a přesně The Fratellis a song, který jsme teď slyšeli, vystihuje takovou tu naši dovolenou, protože když už nám bylo třeba, nevím, těch 18, 19, 20, pořád jsme bydleli u rodičů a někam jsme vyrazili, tak to prostě byla vždycky jedna velká party a v hlavě jsme měli jenom... A to je celý. A tak si říkám, když máme ty dnešní srdcovky, pojďme zavzpomínat taky i na vaši dovolenou, kterou jste zažili, ještě ne jako rodiče, ale fakt v téhle jako krásný, řekněme, trošku pubertální době. Byli jste takhle někdy s holkama, nebo jenom s klukama, nebo s partou? My jsme jezdili v 19 lidech do Bibione. To byl strašný úlet. Druhý den nás normálně, jak nám chtěli vzít pasy, chtěli nás vykázat z celé Itálie, že už nás tam nikdy nepustí. Ale jsou to nádherný zážitky. Byl bych rád, kdyby mě někdo vyprávěl, moc si nepamatuju, ale to k tomu taky patří. Tak dejte vědět, 777 937 777, kam jste tenkrát jeli, kde to bylo, jaký to bylo a jestli se třeba ještě s tou partou lidí do dneška vídáte. To mě zajímá a my si dáme další takovou vyloženě letní věc, taky hodně prázdninovou, možná trošku víc nás zavede do našeho dětství, obzvlášť, jestli jste na kazetě v kazeťáku poslouchali Šmouly, tak tohle je ten originál. Mr. President a...
3: Yeah, yeah, yeah.
0: Coco Jumbo!

0: Pátá srdcovka na Hit Rádiu, Britney Spears, I'm Not a Girl.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: 12 hodin 23 minut, WhatsApp Hit Rádia je zase plný zpráv. Děkuju moc za to, že píšete na 777-937-777. Jedna rychlovka, před chvíličkou jsme hráli mistra prezident Coco Jumbo a to je hrozně hezký. Coco Jumbo se mi snad nikdy nesprotiví. A to je přesně definice těch srdcovek. To jsou hity, který slyšíte 10 let, 20 let, 30 let. Někdy je třeba neslyšíte celých těch 10 let a najednou někde zaslechnete a říkáte si, to je prostě pořád dobrý. Tak přesně to jsou ty hity, který hrajeme. Teď Britney Spears byla tou pátou srdcovkou Britney Spears ještě v době, kdy teda byla strašně sexy. A přitom vlastně jako nebyla umělá, že jo? Dnešní doba, to už je v tomhle taky úplně jiná. Člověk se podívá na nějakou reality show. Já nevím, já jsem viděl něco s nějakou růží a nevěstama a něco takového. A viděl jsem asi jenom 2 minuty. A ty tam byly takhle všechny ty holky. A ten frajer si má vybírat a já říkám, je to úplně jedno, ne? Kterou si vezme, jsou všechny úplně stejný. A tenkrát to prostě takový nebylo. No, jenže to je tenkrát. Teď jsme o 25 let úplně jinde, tak uvidíme, jak to bude dál vypadat za dalších 25 let. Nicméně, za chvíli nás čeká srdcovka na vaše přání. Na 777-937-777 mi napište, co by vám v pondělí udělalo radost, co byste chtěli slyšet. Těším se na váš výběr, dáme si ho za chvilku na Hit Rádiu.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
9: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
10: 10 za měsíc?
9: Spíš 12.
10: 12? Vážně, Zuzko?
9: 7378.
10: Za toho velkýho Enyaqa?
9: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
10: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
9: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
11: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.

0: Když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Metropolis na Hit Radio. Shakira, je 12 hodin 34 minut, což je krásný, to je 1, 2, 3, 4, takhle po sobě.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: 1, 2, 3, 4, 5, vlastně, 5 bylo srdcovek a teď ta 6. tak je na vaše přání. Já jsem se ptal, co by vám udělalo radost. Díky za všechny zprávy, které jste poslali na WhatsApp Hit Radio s číslem 777-937-777. Bylo to těžké vybírat, ale na moji otázku, co by vám udělalo radost, tak Barče odpovídá, ahoj, mě by hrozně udělalo radost. Mbap od Hansen, srdcovka z mého mládí, která mi vždycky vykouzlí úsměv. Zdraví Barča. No tak Hansen, Mbap. Něco, na co my kluci jsme vlastně jako nikdy netančili a většinou jsme tak jako měli hlavu dolů. Ale jako proč ne? Jo, rok 1997, tři bráchové, nejmladšímu 11, druhýmu 14 a třetímu 16 let. Kdybych dělal blbý vtipy, tak bych řekl, že to byly tři panicové, kterým ležel celý dívčí svět u nohou, ale já blbý humor nemám, ten nedělám, že jo, takže to neřeknu. A pojďme si dát tedy dítě puberťáka a puberťáka, který fakt jako dobili svět svým prvním hitem. A pokračovali dál, kde jim je konec, řeknu za chvilku. Teď Hansen.

0: Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 42 minut, pohodové pondělí přeje Jirka Pelnář. Srdcovky nám pomalu, ale jistě končí. Srdcovka na přání dneska byla od Barči, Hanson Mbapp, legendární hit z 90. let. A Barčo, teda musím takhle ještě ti poděkovat. Spousta dívek a žen napsalo zprávu na WhatsApp Hit Radia, že ti moc děkuje, že tohle je přesně ta srdcovka, kterou dneska potřebovali slyšet. Takže díky za tenhle výběr. I já jsem rád, že se vlastně udělala radost i ostatním našim posluchačkám. Díval jsem se, co Hanson dělají teď, tak skvělý na tom je, že i přesto, že vydělali jako strašně peněz tím prvním hitem a vlastně to klidně už mohli zabalit a jenom tak si užívat důchod, už vlastně jako v té době, co ani nebyly plnoletí, tak oni pořád hrajou. Teď aktuálně, tak dokonce jsou i na turné. A když koukám i na jejich Instagram, který mimochodem sleduje víc jak 640 tisíc lidí, tak mají tady záznamy z koncertu a je tady dokonce i malá ukázka toho, jak vlastně tenhle legendární hit Mbapp zní teď, když ho hrajou. A hrajou ho akusticky, je to fakt jako hezký. Teď bude refrén, to poznáte. Hele. Má to pořád ten stejný vibe, je to jako super, takže tohle mě fakt jako těší, že ty kluci nepověsili kytary na hřebík, ale že pořád pokračují dál a že vlastně pořád jako ta rodina drží pohromadě. Boží, za chvíli na Hit Radio, ale Farben bude taky Daša s hitem Austin, no a ve 13 hodin nejnovější zprávy, abyste věděli, kde se co děje. Tak buďte s náma, buďte s Hit Radiem.
1: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na točidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
2: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd@ps.cz.
3: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
9: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
10: Jasně, já ti splním přání, trio.
11: Ryba jo.
10: Chytrý mozek.
11: Bujné svaly.
10: Kila dolů bez námahy.
12: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
13: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 12. a 13. hodinou Kygo, posloucháte Hit Radio a pokud jste právě teď za volantem, dobře poslouchejte, máme pro vás aktuální informace.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Za Českou Lípou směrem na zákupy havarovalo nákladní auto, počítejte tady se zdržením. A na trase z Liberce na Hrádek nad Nisou dejte u odbočky na Grabštejn pozor, na silnici tu překáží nepojízdné osobní auto. Tak radši opatrně a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám, pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Máme 13 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Při ukončování smlouvy o dodávce energií se vyplatí být obezřetní. Za odstoupení dodavatel nemůže požadovat pokutu. Realita ale často bývá jiná. V jakém případě sankci zaplatíte, to ví mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
11: Takovou výjimkou je smlouva o dodávkách energií se zafixovanou cenou, pokud neodstupujete ze zákonných důvodů. Přesto výše smluvní pokuty nemůže být libovolná. Energetický zákon je zastropoval na 40% průměrné denní spotřeby vynásobené cenou energii bez daní.
10: A to za každý den, který zbývá do konce smlouvy. Dnes ještě může v Česku zapršet a teploty se budou držet většinou do 25 stupňů Celsia. Poté ale nastoupí slunečné a horké počasí. Od úterý už meteorologové slibují tropické třicítky a od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům Celsia. Úřadující mistr světa Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Maďarska Formule 1. Připsal si tak premiérové vítězství v sezóně. Druhý dojel Max Verstappen z Red Bullu. Třetí skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. A teď se podíváme k nám do regionů.
1: Záchranná služba v Jablonci nad Nisou má novou základnu. Moderní třípodlažní budova v Průmyslové ulici nabízí zázemí pro výjezdové skupiny, garáže pro 8 sanitních vozů i plnohodnotné záložní zdravotní operační středisko. To může v případě mimořádné situace převzít řízení záchranné služby v celém kraji.
2: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
1: Ve Varnsdorfu je 16 stupňů, ve Friedlandu 17 a v Semilech 19. Odpoledne naměříme na severu Čech maximálně 22 stupňů a bude oblačno až polojasno.
8: Hit Radio.
12: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pondělní odpoledne pokračuje dál, 1 hodina 3 minuty k tomu. Pokud jste se dneska vrátili do práce po dovolený, tak snad vás v práci kolegové přivítali s úsměvem a ne s takovou tou typickou, jak to říct slušně, prostě dobře, neřeknu to, s takovou tou typickou větou. Tak co, odpočatý viď, to víš, to se někdo má, volníčko, podovolený, to se ti bude pracovat, že jo, plnej energie a tak dále, určitě to znáte sami. To je prostě jako věta, která absolutně nemá s realitou, s dovolenou nic společného. Znáte někoho, kdo si doopravdy jako odpočinul na dovolený? Teď to prostě nejde. A znáte někoho, kdo se těší do práce po dovolený? To snad taky ani není možný. No tak ať nebo tak, my jsme tady s váma. Mí kolegové, tak mi po dovolený dokonce tady připravili parte, takže já když jsem přišel, tak první co, tak jsem viděl svou černobílou fotku na dveřích, tak hezký. Dal jsem to do storyčka na Instagram, tak kdybyste si chtěli pobavit na můj účet, můžete právě teď. Já vám dám další hity pro pohodovější pondělní odpoledne, za chviličku Poetika, teď One Direction.

Na Hit Radio, Dario G a Sunshine. Jo, sluníčko, je léto. Jste tým Azuro a Tropy, anebo máte radši podzim, mraky, déšť? Já to teda osobně mám radši mezi, ale... Jsem nachytal sám sebe. Bavíme se, prosím, pořád o počasí, ano? Jak já se těším na středeční roletu dvojí smyslu, ale pojďme zpátky k počasí. Jak to teď vypadá u vás? Taky tam, já snad to ani nedopovím. Znova, jak to teď vypadá u vás? Jo, tady u nás u rádia je to jako kdyby venku někdo zhasnul, tma jako v pytli, začalo pršet, což je ale vlastně jako dobrá zpráva. Protože to naše úplně vyprahlé Česko trochu dešťovky potřebuje. Jestli máte chalupu nebo rodinný dům a u něj máte trávník bez závlahy, tak asi víte, o čem mluvím, protože můj trávník je třeba úplně v, jak bych to řekl slušně, takhle. Fotbalový trávník se seká do tvaru čtverců a já mám můj celý trávník na jeden velký kosočtverec. Jo? Vysušený, bolí to, když jdu po něm bosu nohou. Místa má vlastně už tam ani ta tráva není, už je tam jenom hlína, prostě jako fakt špatný. A to nás čekají další Tropy a venku zase 35 stupňů, což víme, že na tom sluníčku to může být ještě o pár stupínků víc. Tak mě napadá, že bychom si mohli vlastně dneska udělat takové malé zahradnické okénko, co? Víte, jak s tím bojovat? Nebo má to vlastně jako cenu s tím bojovat? Dá se ten trávník ještě zachránit? Jsem 100% nejsem jediný, kdo tohle teďko momentálně řeší. Někdo už možná vystavil i parte svýmu trávníku, tak jestli jako víte, jestli jste v tomhle zběhlí, dejte nám nějakou radu. Klidně můžete poslat hlasovku na 777-937-777 nebo klidně jenom zprávu na WhatsApp Hit Radia. Jestli máme být v klidu, jestli se to třeba samo nějakým způsobem zlepší, a nebo co máme dělat. Díky moc. Tuhle radu si dáme už za chvíli, do té doby například Imagine Dragons, jsme Hit Radia.

0: Xeburn na Hit Radio ve 13 hodin 24 minut. Máme tady takové malé okénko pro zahradníky. Jestli v téhle době a tohle léto řešíte problém, že máte zahradu úplně v háji, že prostě trávník je spálený a tak dále, tak máme tady pár tipů z WhatsAppu Hit Radio z čísla 777 937 777, co s tím dělat?
1: Jednu část udržujeme tak nějak kvůli tomu, že je potřeba furt, aby jako lidi, když to je okolo plotu, tak to známe všichni. Ale druhou část jsme se rozhodli nechat prostě tak, jak je. Máme tam spoustu zvířat, tak u všeho, jediný, kdo se tam o to stará, jsou dvě ovečky a je to úplně celý zelený. Takže za nás nesekat. Mají přijít cuka, nesekat, no, chvilku nechat přerostou trávu a všechno bude zelený. Mějte se hezky.
0: Díky moc, to byl Jirka. Říká tady nesekat, což je mimochodem rada, která přišla asi v každé zprávě. Kdo nemá umělou závlahu, tak se může jenom modlit a hlavně to nesekat, jinak se to spálí a můžeme po létě znovu sázet znova. Tak děkujeme za tuhle radu. Malý zahradnický okénko je u konce. My pokračujeme dál, za chvíli to Model nebo Ella Henderson a Rudimental. Tak buďte s námi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvkuchyně.cz.
4: Vmart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
5: Metal Parts, výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts, nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky, jedině na metalparts.cz. Teď hned.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Toto je.
11: Dobravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumíme.
12: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Tohle je ten Elroq, co dostal auto roku.
14: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
13: Tak to bude drahota.
14: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
13: Za auto roku? Jako fakt?
14: Fakt. 6655. Jen v Autonord.
15: Škoda Elroq. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
16: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
17: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio? jo. My jsme pár let zpátky projížděli Jižní Ameriku autem. No a mezi státy se nesmí převážet žádný jídlo, ovoce, zelenina, nic, jo, maso. A na hranicích se nás místní borci ptají, jestli nemáme nějaký jídlo. A my jsme sebou měli banány a cibuli. A říkáme, že no nemáme nic a oni. Tak pojďme se podívat do auta. Yeah. Tak šli ven k autu s těma samopalama ještě a chtěli po mně, ať otevřu kufr. A jak se otevřel, to mělo takový obrovský vrata to auto, tak na zem vypadla obří cibule přímo před nohy tady těch borců, jo. A on. Onion. A já, no tak to jsme mrtví, ty vole, to jsme skončili, ne? Takže počkej, komplet prohlídka všech věcí, špinavý ponožky, trenky vytahovali, zubní pasty, auto prohlídli komplet i s motorem. Já jsem se nejdřív tomu jako tak trošku pousmál, ale oni se nesmáli.
18: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Na pondělní odpoledne Tom Odell, Another Love. Je 13 hodin 37 minut, s vámi Jirka Pelnář. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio. No, tam se bojíte se žraloků? Jasně, tak jako kdo ne, že jo? A co želvy? Ty vám nahání hrůzu? Ne? Měli by. V Chorvatsku už pokousali několik turistů. A není to vtip, jo? Mořské želvy tam útočí na turisty, což je teda vtipný, protože na souši jí utečete jako nic, že jo? Ale v moři už je to prostě jako jiná písnička. A není to jenom Chorvatsko, dokonce další záběry se už objevily třeba i ze Zanzibaru. Já si pamatuju, že my jsme v Egyptě s želvama plavali, i jsme je dokonce krmili a i přes zákaz se pár jedinců pokusilo tu želvu pohladit, což se jako normálně tam teda jako podařilo. Tak to vypadá, že teda v Chorvatsku a nejenom tam už toho mají želvy plný zuby a tak nastavili nový pravidla. Tak jenom bacha na to, jestli se chystáte k moři a šnorchlovat, je možný, že na podobnou ninja želvu můžete narazit i jinde, tedy než jenom na Zanzibaru anebo v Chorvatsku. Dávajte na sebe pozor a my si dáme další hity. Za chviličku Pokáč a jeho Solitér, teď Anastasia.

0: Bokáč s hitem Solitér. Páni, Solitér, to je snad nejhranější videohra z 90. co naši tátové hráli. Taky si to vybavíte? Svýho tátu, jak sedí u počítače u té 386 a skládá karty ve sloupcích? Jo, tenkrát to byla prostě úplně jiná doba. To ještě byly videohry, které byly na počítači na diskety. Dneska už ty děti ani neví, co to vlastně ta disketa je. No, my se do této doby vracíme každý den ve 12 hodin od pondělí do pátku tady na Hitrádiu v našich srdcovkách Hitrádia. A potom také mezi 18. a 21. hodinou. Takže dneska večer opět tříhodinovka hitů z legendární doby a zároveň legendárních hitů z legendární doby. Bude to teda, jak se říká, legendární. Už dneska večer mezi 18. a 21. Hit Radio Classic. No a do té doby my si dáme například Naughty Boye, nebude chybět ani Mark Ember, už za chvíli tady na Hit Radio.
1: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tak šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
2: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí. Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
3: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
4: Jo.
3: Jakej?
4: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
5: Přijďte před liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
6: Vynikající Svijany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Devilheads a další. Vstup zdarma.
5: Den svijanskýho piva v pátek před libereckým kulturákem.
7: Šrotramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebrmarš. Ramš. Výkup autovraku k ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
8: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
9: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
10: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
11: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
10: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
11: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousků naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
10: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
11: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
10: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
12: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
13: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz. Ještěd. Hory za rohem.
14: Jasně, já ti splním přání, Trio.
15: Ryba jo.
14: Chytrý mozek.
15: Bujné svaly.
14: Kila dolů bez námahy.
16: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
17: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
18: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
19: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
18: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Hamtrix s hitem Golden ve 13 hodin 58 minut. Za chviličku na Hit Rádiu nejnovější zprávy. A jestli máte rádi takové ty nebeské podívané, no tak tento týden si přijdete na své. Čeká nás další historický okamžik. Čeká nás částečné zatmění slunce. Podrobnosti ve zprávách.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na Českolipsku na silnici 3. třídy na průtahu Velkého Grunova se srazila 2 osobní auta, počítejte tady s omezením. A na Jablonecku v Tanvaldu v Palackého ulici probíhají práce na vozovce, i tady očekávejte omezení provozu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
7: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
8: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
9: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
10: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 14 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Registrační značky už by nemusely zůstávat navždy spojené s jedním vozidlem. Ministerstvo dopravy chystá změnu, která umožní jejich přenos mezi auty. Navíc by se vše mělo dát vyřídit z domova. Novelu zákona o silničním provozu dnes projedná vláda a platit by mohla od poloviny příštího roku. Čeká nás jedna mimořádná nebeská podívaná. Ve středu 12. srpna budeme moci spatřit výrazné částečné zatmění slunce. V noci pak navíc bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Podmínky podle odborníků budou ideální. Slovinský cyklista Tadej Pogačar 5. celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France. Nedělní závěrečnou etapu v Paříži ale vyhrál po dramatickém finiši Mathieu van der Poel z Nizozemska. No a teď jdeme ještě k nám do našich regionů.
1: Na kurtech LTK Liberec odstartoval tenisový turnaj Sviany Open. V Liberci se tento týden představí řada českých reprezentantů i zahraničních hráčů z elitní světové dvoustovky. Pondělní i úterní program nabídne špičkový antukový tenis. Vstupenky a veškeré info najdete na www.svianyopen.cz.
14: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
1: Teploty se na severu Čech pohybují mezi 17 až 20 stupni. Pršet už by nemělo a bude ubývat i oblačnosti. K večeru bychom se tak mohli dočkat polojasné oblohy.
15: Hit Radio.
16: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio. Doufám, že máte dneska dobrý den. Zároveň tím, že je pondělí, tak to může být hektický i přesto, že jsou prázdniny. A pokud dneska máte pocit, že pořád jste o nějakou chviličku zpátky, že pořád jenom nestíháte, že to všechno tlačíte před sebou a nedali jste si dneska po ránu ani snídaní, tak tady máte ode mě jednu dodatečnou snídaní. Deep Blue Something, snídaně u Tiffanyho, hit číslo 1.
16: Hit Radio Kontakt.

0: Blue Something a snídaně u Tiffanyho. 14 hodin 6 minut posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože je pondělí 2 odpoledne, tak tady máme náš pořad Pravda nebo bullshit a tentokrát...
1: Vědci
0: tvrdí, že více mužů v roce 2026 randí pro klid a ne pro krásu. Co to znamená? To přesné číslo, který uvádí, je, že 95% chlapů dneska tvrdí, že je pro ně duševní pohoda a duševní krása víc než ta krása fyzická. Jinými slovy, že radši půjdou na rande s holkou, která je v pohodě, než že je krásná. Je to tak? A nebo to tak není? Jak to máme v Česku? Co si o tom myslíte, holky? Z vaší zkušenosti, jo? Chlapi, taky. 777-937-777 je číslo na WhatsApp do Hit Radia. Chci vaše názory. Mají to hezký holky v dnešní době teda opravdu tak těžký? Možná, že pokud jste single, je to kvůli tomu jenom, že jste až moc krásná. I to je taky možnost. Uvidíme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu a nebo ne. 777-937-777.

0: Alan Walker na Hit Rádiu ve čtvrt na tři odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme tady pro dnešní den další téma, že
1: vědci
0: tvrdí, že 95%, což je velmi vysoké číslo, 95% chlapů v Česku teď v roce 2026 hledají ženy podle toho, jestli jsou v pohodě a ne podle té vizuální krásy. Co si o tom myslíte? Je tady na čase kouknout se na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777. Za mě určitě jo, krása časem vyprchá, ale ženská, co je v pohodě, má smysl pro humor a nedělá zbytečný drama, vyhraje na celé čáře. Další, nemyslím si, chlapi sice říkají, že chtějí pohodářku, ale stejně se nejdřív otočí za tou krásnou, až potom řeší, jaká je a často mají i zlomené srdce. Dobrý, píše Katka mimochodem z Liberce. Je to půl na půl, přitažlivost je důležitá, ale když je holka protivná, tak je krása úplně k ničemu. Pohoda doma je mnohem víc. Zdraví Honza. Jako chlap říkám jasně ano, radši průměrně hezkou ženskou. Ježiš, to zní strašně. Průměrně hezkou ženskou, se kterou je sranda a klid, než modelku, co se pořád hádá nebo řeší kraviny. Davide, díky za tuhle zprávu. Se omlouvám. Průměrně hezkou ženskou, ona je taky jako, co je vlastně jako krásná žena, že jo? Chápu. Další zpráva. Odpověď na tuto otázku se bude měnit asi s věkem. Čím starší muž a vlastně i žena je, tak ta krása nebude na prvním místě. Důležitější jsou hodnoty. Ale pokud je ten člověk k tomu ještě krásný nebo atraktivní, tak je to vlastně bonus navíc. Ano, my tomu říkáme jackpot. Zdraví Markéta, 25 let už vdaná. No, tak zatím mi to teda nevychází, že by 95% bylo to číslo, které nám tady udávají
1: vědci.
0: Tak uvidíme, jestli budou mít pravdu. Dále ještě můžete psát, a to na 777 937 777.

0: Verona a její nekonečný den, jinými slovy to takový jak každý typický pondělí. 14 hodin 22 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Téma pro dnešní den bylo, že 95% chlapů, aspoň to tvrdí
1: vědci,
0: tak v roce 2026 hledají ženy, co jsou do pohody a ne podle jejich vizuální krásy. Myslel jsem si původně, že to bude prostě jako automaticky bullshit, ale vypadá to, že podle toho, co píšete na WhatsApp 777-937-777, tak
1: vědci
0: asi opravdu mají pravdu. Rok 2026, takový asi opravdu je, i když je pravda, že ze zkušenosti víme, že se chlap vždycky za tou hezkou holkou otočí, ale už víc myslí na takovou tu duševní pohodu, na to, jaký to bude za dalších 5, 10, 15 let, že chtějí mít doma víc jako klid. I když já si stejně myslím, že my, co už jako nějakou dobu jsme v tom svazku, tak víme, že je úplně jedno, jak ta naše polovička vypadá. Pokud člověk chce mít doma klid, tak má jenom jednu jedinou možnost a to je, že buď bude mít pravdu, anebo bude mít klid. Tam nic mezi. To je ale zase už na jiné téma. Každopádně, dámy, pokud vás trápí, že jste single, tak je to jenom proto, že jste až moc krásné. Takže zkuste, když potom půjdete někam do baru, se maličko jako, pokud to vůbec půjde, méně zatraktivnit a třeba to nakonec vyjde. Držím palce. Velmi zajímavý průzkum na pondělí. Jsem zvědavej, o čem budeme mluvit zítra v našem pořadu Pravda nebo Bullshit ve 2 hodiny odpoledne tady na Hit Radio.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Denso Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denso vás srdečně zve.
5: Chcete si splnit sen a projet se tankem? Pak si tento víkend nenechte ujít tankové dny ve Smržovce. Přehlídka vojenské techniky, bitevní ukázka, občerstvení i doprovodný program. Tankové dny již tuto sobotu a neděli v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svianech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
8: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
9: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Tohle nikdy nezapomenu.
10: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
11: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
12: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
11: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
13: firmanazážitky.cz.
14: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: když hlad nepočká, je tu Bolt Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bolt Food. Jídlo bez čekání.
1: Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

Neil Diamond a Two Friends na Hit Radio ve 14 hodin 35 minut. Kdybyste šli dneska do obchodu a potřebovali byste zeleninu a nebyla by tam ani jedna jediná okurka, tak za to můžou holky. Je to tak? Je to nějaký nový trend asi, který viděli teď na sociálních sítích. Já jsem před malou chviličkou, tak jsem o tom se dozvěděl poprvé. Slyšel jsem to, holky se o tom bavili v kuchyňce. Že prostě jdou si koupit salátovku a že večer budou používat salátovku, tak jsem jako zůstal stát, chvilku jsem jako poslouchal, že jo, protože tohle mě fakt zajímá. Je to o tom, že si prostě tu salátovou okurku nakrájíte na kolečka a když jsou fakt velký tropy, tak před spaním si dáte na víčka a prostě normálně usnete. Tak já si pamatuju v Pretty Woman, tak tam bylo, že přece ležela ve vaně a měla takhle jako kolečka okurky na očích, tak je to prý z toho důvodu, aby se vám nevysušovaly oči a abyste byli krásný ten druhý den. Takže, takže zajímavý. Já jako typický v hlavě puberťák, když jsem slyšel holky, že si tam jdou povídat o salátovkách, tak jsem měl v hlavě úplně jiný příběhy, je teď možná taky chlapi, že? Tak je to jenom o té kráse, no. Takže asi budou vykoupený salátovky, no. Teď Blink 182.

0: Společný duet Evy Farné a Miraje Navrátila. Vzpomeneš si, ve 14 hodin 41 minut, my se jak vzpomínáme i na naší odpolední show, po víkendu jsou zase zpátky. Dneska mezi 15. a 18. s vámi budou opět na Hitrádiu, takže se dozvíte všechno zásadní z našeho regionu, zažijete taky spoustu legrace. No a já se na vás budu těšit opět zítra ve 12 hodin tady na Hitrádiu, kdy nám znovu začnou naše oblíbené srdcovky. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hitrádio. Zítra v pravé poledne tady naslyšenou a dneska od 15. dál pokračujeme s odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Dneska máme takzvaný den všechno nebo nic a nás bude v odpolední show na Hitrádiu Kontakt zajímat, zda jste někdy stáli a kdy naposledy před rozhodnutím všechno nebo nic, jestli to bylo důležitý životní rozhodnutí nebo třeba nějaký adrenalinový zážitek. Všechno si probereme dneska od 3 na Hitrádiu Kontakt, tak se těšíme.
1: Hitrádiu Kontakt.
3: Zlepši si náladu.
4: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
7: Běhej Lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
8: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
9: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
11: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu. Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
12: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
13: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
12: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
13: Ty máš elektromobil?
12: Půjčený, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
13: Sousede, kde přesně?
14: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Auto Nord.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, pozor si dávejte, aktuálně v Rumburku. V Jiříkovské ulici se srazily dvě osobní auta, na místě je policie a jezdíme jedním pruhem. Pozor taky v Turnově, v Bezručově ulici odklízí hasiči rozlitou látku z vozovky. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Naštěji už tam bude.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Česká lípo, připrav se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
7: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
6: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
7: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
6: 23. července až 1. srpna, ulice Mimoňská u Kauflandu.
7: www.cirkushumberto.com.
8: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
9: On air,
10: online
9: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
11: Máme 15 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Řada lidí dnes pracuje z domova. Důvodem je výhruška o nastražení bomby, kterou od dnešního rána prověřuje policie. Postupně kontaktovala úřady, obchodní centra a další budovy napříč celou zemí. Jednou z nich bylo i sídlo Ministerstva životního prostředí v Praze. Žádné výbušné zařízení se ale v objektu nenašlo. Letiště Václava Havla letos za první pololetí odbavilo přes 8 milionů 200 tisíc cestujících. Meziročně je to skoro o 6% více. Nejčastěji se z Prahy létá do Velké Británie. Od začátku roku tam zamířilo přes 1 milion lidí. Následuje Itálie a Španělsko. Obrovský úspěch slaví čeští středoškoláci. Z Mezinárodní biologické olympiády v Litvě dovezli kompletní sadu medailí. Vůbec nejlepším Evropanem celé soutěže se stal Jan Beránek z gymnázia v Liberci. Letošní olympiády se zúčastnilo přes 300 soutěžících z téměř 8 desítek zemí. A závěrem ještě fotbal. Úvodní ligové kolo dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérový zápas v naší nejvyšší soutěži, kam se dostal po vyloučení Karviné. Středočeši pak budou chtít potvrdit roli favorita. Úvodní hvist dnes zazní v 18 hodin.
7: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
0: Na severu Čech se aktuálně počasí dělá absolutně, co se mu zachce. Liberec hlásí 20 stupňů, naproti tomu třeba Česká Lípa, tam teploměr ukazuje 25. V Doxech tam je takový zlatý střed. Krásných, příjemných letních 22 stupňů. Jinak máme jemně zataženo, přehánky zatím podle meteorologů nečekáme.
9: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, startuje odpolední show, zatím stále jen s Jirkou Krupicou, no a před námi ty nejlepší hity na severu Čech. A povíme si něco o whisky.

Up from the bottom, Linkin Park. Přátelé, pondělíčko je tady, máme 8 minut po 15. hodině. Na Hitradio Kontakt se naplno rozjíždí odpolední show, ale mě by zajímalo, protože právě teď v předešlých dnech nám to tady bubnovalo, burcovalo, protože tady severem Čech totiž bouřila benátská. Ta už je teda za náma, ale to není třeba smutnit, protože je ještě hromada festiáků před náma. Já věřím, že se minimálně na jeden, dva ještě dostanu, jak já, tak hlavně vy. A abyste věděli, jak se dokázali se trošku zorientovat v těch festivalech a abyste věděli, který opravdu stojí za to, tak určitě laďte dál Hitradio Kontakt, protože nejenom dneska, ale v průběhu celého léta vás na ty nejlepší a nejdostupnější budeme zvát. Některé z nich právě probereme už tohleto odpoledne, ale přátelé, dneska se to rozjede ve velkým, protože dneska máme den mého oblíbeného pití. Jakého, na to si taky počkejte, ale určitě mi pište na náš rádiový WhatsApp, jak jste si užili benátskou. WhatsApp zní 606-825-404 a já už se těším na vaše odpovědi. Teďka, přátelé, jak jste se na benátské vydali z Roxette zpátky do 90. tak my se na Hitradio Kontakt do nich vrátíme právě teď taky. A to ve společnosti Bloodhound Gang a jejich naprosto fenomenální legendou The Bad Touch. Tady to máte, krásné odpoledne.

0: Kina, skvěláska a data, naprosto nádherná skladba dozněla éterem Hitrády a Kontakt. Já se musím přiznat, že mám pro Kinasky takovou zvláštní slabost. Podobně jako mám velmi zvláštní slabost pro skotskou. Jako opravdu. Já jsem tak nějak s věkem pochopil, že prostě není jako lepšího pití na světě než dobrá skotská. V mém případě bez ledu. A jak jsme se tady tak v rádiu shodli s ostatními kolegy a šéfem, tak jsme zjistili, že tady vlastně bez toho ledu to pijeme úplně všichni. A mě by zajímalo, jak to máte, přátelé, vy. Skotská s ledem nebo bez ledu? To je velmi důležitá životní otázka, asi stejně důležitá, jako jestli ananas na pizzu patří nebo ne. Pište mi na náš rádiový WhatsApp, já jsem schválně zvědavý, uděláme si takovou drobnou statistiku. Jak to máme my, Severočeši? Na WhatsApp 606 825 404 mi pište, jestli skotská s ledem nebo bez ledu, a já už se nemůžu dočkat vašich odpovědí. Jako drobnou inspiraci posílám další skvělou muziku.
1: Agentura regionálního rozvoje Libereckého kraje, to je expertní podpora ve prospěch kraje, jeho obyvatel, podnikatelů i institucí. A letos slaví 30 let svého fungování. Jak se za tu dobu změnila její role a jakou vizi má do budoucna? To jsme probrali s krajským náměstkem Edvardem Kožušníkem. Na Hitrádiu Kontakt si nás můžete poslechnout ve středu.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hitrádia Kontakt.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
7: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený Sviany?
8: Jo.
7: Jakej?
8: Druhý pořádně vychlazený Sviany.
9: Přijďte před Liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
10: Vynikající Svijany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motor band, divá bára, Devil Heads a další. Vstup zdarma.
9: Den svijanskýho piva v pátek před Libereckým kulturákem.
11: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
12: Poctivý oběd jako od babičky? Objednejte si ho z jídelny v Plaze na Bolt Food. Jednoduše v aplikaci ještě dnes. Bolt Food. Jídlo až ke dveřím.
2: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

poslední době se nám rozmohl takový nešvar, a to, že se dají různá fanouškovská trička různých kapel koupit úplně běžně v různých obchodech. A díky tomu se potom stane to, co se stalo mně, že jsem potkal jednu docela zajímavou slečnu a tak měla na sobě tričko Nirvana. Já jí říkám, hele, taky máš ráda Cobaina jako já? A ona se na mě podívala úplně bezelstnýma očima a říká, koho? A tak jsem pochopil, že tudy cesta úplně nepovede. A takže přátelé, Nirvana je taková kapela, hlavně teda pro vás mladší ročníky. Je to taková skvělá kapela. Tak trošku založili, nebo stáli u zrodu žánru, kterému se říká grunge, a musím říct, že patří mezi do dneška, mezi špičku, ne-li úplně nejlepší kapely svého žánru. A pokud tedy stejně jako slečna absolutně netušíte, co je Nirvana zač, tak mám teď právě pro vás jeden z jejich nejzásadnějších hitů, a ten nebo jehož název zní Calm As You Are. Vy si to právě teď můžete užít na Hit Radio Kontakt. Tak přátelé, volume doprava, je to tady. Kurt Cobain se svou partičkou

0: Já myslím, že je přesně zvuk, když se člověk napije dobré whisky. A mě, přátelé, zajímalo, jak to máte vy s whisky, s koskou whisky. Protože dneska si připomínáme její den a je to taková odvěká hádka mezi všemi milovníky dobré whisky, jestli s ledem nebo bez. Pokud s ledem, tak s jednou kostkou, se dvěma. Někteří milovníci whisky dokonce říkají, že led ne, ale kapka studené vody, že prý dokáže úplně geniálně jako dochutit tu, nebo donutit vyznít tu nejlepší whisky. No a jsem rád, že i vy jste se tak jako vlastně nedokázali na tomhle tom shodnout, protože aspoň tahle ta otázka zůstane stále někde ve vzduchu nezodpovězená. Píše třeba Tomáš z Liberce, že rozhodně bez ledu. Když už dobrá skotská, tak ať chutná tak, jaký palírna zamýšlela. Tome, pod to já bych se podepsal, já s tímhletím naprosto souhlasím. Na druhou stranu se mi líbí třeba Romanův přístup, který píše, záleží na lahvi. Obyčejnou whisky si dám klidně s ledem, ale když už otevřu nějakou lepší skotskou, tak jedině bez. Jen sklenička, dobrá společnost a nikam nespěchat. Romane, to zní jako naprosto nejlépe a nejkrásněji strávený čas, jaký já si dovedu představit. Díky za tyhle ty krásné vzkazy, pište určitě dál a já k tomu posílám další vynikající muziku Green Day, Boulevard of Broken Dreams.
1: Friedland se mění před očima. Nové parkoviště, opravený dům v Děkanské ulici i další etapa proměny sídliště. Co se podařilo dokončit, co čeká obyvatele v dalších měsících a jaké akce zpestří léto, to vám poví místostarosta Friedlandu Jiří Stodůlka. Nalaďte si Hit Radio Kontakt i v úterý.
2: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Sychrov. 7. až 9. srpna se promění zámek Sychrov v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou či Markem Vašutem. Kromě toho také klasický muzikál Rebelové. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Sviany. 5. srpna zažijte jedinečný open air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svijanech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
9: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
10: 10 za měsíc?
9: Spíš 12.
10: 12? Vážně, Zuzko?
9: 7378.
10: Za toho velkýho Enyaqa?
9: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
10: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
9: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
11: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
12: Hit Radio Kontakt.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Je to tak, přátelé, když jste všude doma, tak všude je fajn a to je úplně ideální myšlenka. Hlavně na léto, kdy hodně moc cestujeme. No a přátelé, kdybyste se vydali někam na dovolenou nebo na nějakou delší trasu a něco se vám pokazilo, každý by chtěl mít po ruce svého oblíbeného superhrdinu, že ano? No a jednomu člověku, jednomu taxikáři v Arizoně se tohle to stalo, protože prostě se mu jako prasklo mu kolo u auta a najednou proti němu zastavilo protijedoucí auto a z něho, nebudete tomu věřit, vystoupil Spider-Man. Fakt, Spider-Man, nebo aspoň teda týpek v kostýmu Spider-Mana, pomohl mu kolo vyměnit, roztlačil mu auto, pak nastoupil do auta a odjel. Je to přesně tak, totiž s blížící se premiérou nového filmu Spider-Man, tak přibývá cosplayerů, neboli tedy lidí oblíkajících se za své oblíbené postavy a zřejmě tedy chlapík jel na nějakou asi dobročinnou akci nebo možná na nějaký komikon, už byl převlečený do kostýmu, ale dobré srdce se v něm nezapřelo a tak i když byl v kostýmu, tak prostě pomohl a zachoval se jako svůj vzor, jako správný superhrdina. No já bych taky chtěl mít takhle nějakého superhrdinu vždycky po ruce, když je to potřeba. Co vy? Posílám další skvělou muziku. Gary Halliwell, It's a Rain. Any man.

0: Šamuzi Bar Song a Hydradio Kontakt a teď už nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Pozor, v Liberci v Hlávkově ulici srazila se tady dvě osobní auta, na místě je policie, vy projíždíte jedním jízdním pruhem.
0: A pozor, v Rumburku v Jiříkovské ulici stále připomínáme srážku dvou osobních aut, na místě stále policie a jezdíme jedním pruhem.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Moderní internet www.starnet.cz

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
3: Máme 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné odpoledne. Vláda schválila návrh na převody vozidel online bez nutnosti návštěvy úřadů. Posvětila také mimo jiné doručování registračních značek a osvědčení o registraci vozidla do výdejních boxů a na výdejní místa. Novelu teď dostane k projednání sněmovna. Ministerstvo zahraničí varuje před cestami do požáry zasažené oblasti Gironde ve Francii. Čechy, kteří se tam nacházejí, pak prostřednictvím systému Drost vyzvalo k okamžitému odjezdu. Pro Francii je v něm aktuálně zaregistrovaných bezmála 320 Čechů. Tam, kde se nemoc nedá vyléčit, tam přichází paliativní péče. Tu v Česku čekají velké změny. Přichází totiž nová strategie, která má celý systém tohoto specifického oboru zlepšit. Co všechno zahrnuje, vysvětlí mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
4: Strategie počítá s rozvojem specializované i obecné paliativní péče, lepší koordinací zdravotních a sociálních služeb, podporou domácí a komunitní péče, systematickou podporou rodin a neformálních pečujících i dalším vzděláváním zdravotnických pracovníků.
3: Demografický vývoj ukazuje, že paliativní péče bude v příštích letech potřebná pro stále větší počet lidí. Tenistka Barbora Krejčíková si po semifinálové účasti na turnaji v Praze polepšila ve světovém žebříčku. Poskočila o jedno místo a nově je na 25. pozici. Nejlepší Češkou zůstává šestá Karolína Muchová před sedmou Lindou Noskovou.
5: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossenau u Varnsdorfu.
6: Na severu měříme aktuálně 21 stupňů Celsia, máme také oblačno, místy polojasno, k večeru můžeme počítat s přeháňkami.
1: Hit Radio Kontakt.
7: Modří už vědí a všimli si, ano, přibyla nám tady Déňa, takže už můžeme říct, že pokračuje odpolední show s Déňou Janečkovou a Jirkou Krupicou.
6: Krásné odpoledne vám všem, v téhle hodině si pokecáme o tom, kdy jste byli na takovém tom rozhodnutí, tak teďko všechno a nebo vůbec nic, protože si myslím, že to bude zajímavý téma.
7: Takzvaně all in občas musíme jít a taky vám posíláme all in nejlepší hity.

0: Alex Warren Ordinary dozněl éterem Hit Rádia Kontakt. A přátelé, dneska, kromě toho, že je Mezinárodní den skotské, tak máme taky den, kdy si můžeme dovolit říct, tak hele, jdu do toho po hlavě. Všechno nebo nic, all in prostě.
1: Všechno nebo nic, prostě rozhodnutí, které určitě nastalo v životech spousty z nás. Já jsem to nejčastěji měla teda třeba na tom, na soutěžích tanečních, kdy jsem věděla, že jsem nervózní jako blázen a třeba mi bylo i špatně kolikrát a tohleto. A před tou plochou jsem si řekla, tak teď do toho musím dát všechno, anebo být babělec a vypadnout. A vždycky jsem šla do toho. Prostě jsem borec.
0: A tak jako prozradíme, že byla skvělá. Ale přátelé, tak? Nás zajímá, kdy vy jste šli a za jakých situací třeba jste se rozhodovali a jak to nakonec dopadlo? Kdy jste museli dát všechno nebo nic? Kdy jste museli jít all in, prostě, když použiju tady tuto terminologii? Já musím říct, že čím je člověk dospělejší, tím častěji do těchto situací jako přichází, že jo? Ale i v dětském věku, já si myslím, že třeba víš, jako takové to, tak jako dneska se nechám vyvolat, dneska se půjdu opravit tu známku, prostě jako buď budu mít jedničku, nebo prostě propadnu a co?
1: Přesně,
0: prostě.
1: Učitelka se zeptala na nějakou otázku, tak prostě zvednu tak tu ruku a hold, buď to, co řeknu, je všechno, a nebo to není vůbec nic.
0: Tak přátelé, pisajte nám na WhatsApp 606 825 404, my už se těšíme.

0: komunity těch nejlepších posluchačů.
1: Hele, teď jsem to doma říkala manželovi a normálně mi dal fakt za pravdu.
0: WhatsApp Hit Radio Kontakt 606 825 404. Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.

0: Já bych rád zmínil, že když se teď bavíme na téma všechno nebo nic, tak tohle by se dalo vlastně použít jako slogan některých nejmenovaných fast foodů. Jakože si to objednáš prostě a řekli si, hele, tak hele, všechno nebo nic. Prostě všechno, buď jo nebo ne.
1: Řekla bych to úplně stejně. Každopádně já koukám na WhatsApp, kam jste nám psali. Spoustu zpráv se tady objevilo, že všechno nebo nic sázíte na poslední žlutou na semaforech.
0: Jako, ok, ano.
1: Teď se mi to stalo taky, upřímně, přiznám se, a možná už tam trošičku problikla i to červená, ale já si říkám, že jsem to stihla.
0: Já jsem to jednou takhle si řekl, všechno nebo nic, na žlutou na semaforu, a jela jsem na elektrokoloběžce, připomínám. A byla to semafor u přechodu teda, nebyla to velká křižovatka. No a nebylo to všechno, bylo to nic, protože to hned, nic. Hned za mnou jeli prohoukli majáky a malem spad pod kola, jak jsem se lek.
1: Jo, jo, i takhle to může dopadat. Každopádně mně se hrozně líbily dvě zprávy, a to konkrétně od Verči, která napsala, jednou jsem si zkoušela ostříhat ofinu sama doma. V tu chvíli už neexistovalo žádný možná, bylo jenom všechno nebo čepice. A jako přiznám se, že taky jsem se stříhala vlasy doma kolikrát a párkrát jakoby jsem si řekla, hele, jdu prostě všechno nebo nic, přesně na mikádo. No jako, a pak já vypadala jak Bob nějakej, prostě úplně blázen, jo.
0: Pak jste se dala takovou tu čepici s nápisem Bad Hair Day, jo.
1: Strašný. Každopádně ještě bych chtěla zmínit tady Máru, ten napsal, stěhoval jsem pračku po schodech, uprostřed schodiště už ale nešlo couvnout, takže buď to jí dostanu nahoru, anebo ona mě dostane dolů. To je taky taková ta situace, teďko všechno do toho dám, anebo to prostě pustím a kašlu na to, jo, jako taky jsem, binder done that.
0: Přátelé, pište nám určitě dál, tyhle ty historky nás strašně baví. My vám na oplátku třeba odepíšeme nějakou naši. Můžeme si takhle zpříjemnit odpoledne vzpomínáním na to, kdy naposledy jsme museli jít all in. A k tomu zpříjemňování odpoledne další skvělé hity. Za chviličku už Cyril a Stumbling In.
2: Sviany Open 2026.
3: Jsme hrdým partnerem jednoho z nejvýznamnějších mezinárodních tenisových turnajů v České republice.
2: Sviany Open v Liberci na kurtech LTK.
3: Pondělí 27. července až finálová neděle 2. srpna.
2: Naváže některý z českých hráčů na triumf Jiřího Lehečky z roku 2022.
3: A jak si v silné konkurenci tenistů ze 17 zemí světa povede česká jednička Zdeněk Kolář.
2: Sledujte rozhovory, zákulisní info i aktuální výsledky přímo z areálu turnaje.
3: Hitradio Kontakt. Tohle léto žijeme tenisem. Žijeme s Sviany Open.
4: Domov začíná v kuchyni. QV kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. QVkuchyně.cz.
5: Vmart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na Vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny Vmartu. 20% sleva právě teď na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
6: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
7: Šrot Ramš. To je pro ojetinu ten nejveselejší funebr marš. Ramš. Výkup autovraků v ekologické likvidaci s okamžitým vystavením protokolu. Ramš. To je i prodej náhradních dílů. Ekologická likvidace Autošrot Ramš. Česká Lípa Sosnová.
8: Když vrak musí na onen svět. Šrot.ramš.cz.
9: Běhej lesy Jizerská. Proběhni se 29. srpna z Bedřichova po stopách legendární jizerské padesátky. Čekají tě ikonická místa jako Hřebínek, Smědava nebo Jizerka. Vyber si trasu 5, 11, 23 nebo 50 kilometrů a užij si jedinečnou atmosféru Jizerských hor. Registruj se na běhejlesy.cz.
10: Na Nové Kunratické fandíme sportu. Nazujte tenisky a vyběhněte do přírody přímo ze dveří. Nová Kunratická. Moderní bydlení na úpatí Jizerských hor.
11: Tradice, ekologie a odpovědná recyklace? To je Kovošrot Group CZ. Zpracováváme kovy, papír, plasty i auta. Více na kovošrot.cz.
12: Tvůj feed konečně dostane rozměr, který si zaslouží. Nový Samsung Galaxy Z Fold 8 rozevřeš a tvá oblíbená videa zaplní celý jeho displej. Bez zbytečných okrajů. Předobjednej si ho na Samsung.cz s výhodným výkupem a dalšími bonusy. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
13: Jasně, já ti splním přání, Trio.
14: Ryba jo.
13: Chytrý mozek.
14: Bujné svaly.
13: Kila dolů bez námahy.
15: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
16: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
17: Když hlad nepočká, je tu Bold Food. Objednejte v aplikaci a nechte si dovést své oblíbené jídlo už dnes. Bold Food. Jídlo bez čekání.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: O českou muziku se postarali Like It se svým hitem Nádech, no a my máme před sebou, přátelé, jednu z mých nejoblíbenějších kapel. A v jejím čele stojí jistý pán, jehož jméno je John Bon Jovi. A myslím si, když si řekne tohleto jméno, tak je jasné, o kterou kapelu jde.
1: Bon Jovi a taky kousek Always. V éteru Hit Radio Kontakt si užijeme právě teďko. Máme pondělí, takhle odpoledne, já věřím tomu, že každý potřebujeme do uší něco příjemného, co třeba nám naváže na nějakou nostalgickou náladu, jo, takhle když třeba stojíte v koloně.
0: Já bych chtěl, že připomenout, že slovo Always je velmi spojené, velmi úzce spojené s hercem Alanem Rickmanem a taky s postavou s Severusem Snapem, kterého Alan Rickman naprosto fantasticky stvárnil. Tak pokud jste patříte mezi fanoušky, nebo patříte jste mezi fanoušky Alana Rickmana a případně pokud patříte mezi Potterhead, tak si můžete na chvilku zastavit u téhleté úžasné skladby a třeba se vzpomenout i na tohleto fantastického herce. Právě teď na Hit Radio Kontakt jenom pro vás Bon Jovi, jejich Always.

0: My se pojďme společně podívat tentokrát do Jablonného v Podještědí, protože i o tamtuť samozřejmě známe skvělé informace.
1: A skvělé lidi, Deňa.
0: Přesně tak.
1: Hashtag Deňa.
2: Těžba na Tlustci, návrat vzácné relikvie svaté Zdislavy i další rozvoj města. To jsou témata, která v posledních týdnech rezonují v Jablonném v Podještědí. Jak je vidí vedení města, to nám dneska poví starosta Jiří Rýdl. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pane starosto, období prázdnin města často využívají k opravám a investicím. Co letos v Jablonném v Podještědí měníte nebo opravujete?
3: My v době letních prázdnin každoročně provádíme stavební práce v budovách škol a škole. A letos probíhá výměna střešní krytiny u budovy mateřské školy Studánka v Liberecké ulici. Asi největším stavebním projektem je probíhající výstavba 4 nových malometrážních bytů v domě s pečovatelskou službou a také právě zahájená oprava fasády významné památky loveckého zámečku Pachtu z Rájova, která je známá tím, že zde při svém tažení přespal císař Napoleon.
2: Velkým tématem pro Jablonné je budoucnost Tlustce a plánovaná těžba. Jak aktuálně situaci vnímáte a jaké budou další kroky města?
3: Tak co vím, tak v současné době provádí těžař veškeré zákonem požadované podmínky báňského úřadu nezbytné k získání souhlasu k povolení těžby kamene. Město dlouhodobě s tímto záměrem nesouhlasí a společně s dalšími dvěma spolky, městem Mimoň a obcí Velký Valtynov, činí kroky, které by měly zabránit nepříznivým dopadům těžby především na životní prostředí, dlouhodobé poškozování nemovitosti vlivem plánovaných odstřelů či dalšímu výraznému navýšení nákladní dopravy v našem území.
2: Asi před dvěma měsíci byla z baziliky v Jablonném odcizená lebka svaté Zdislavy. Celá kauza a její návrat přitáhly velkou pozornost. Cítíte, že tahle sice nepříjemná událost může být ale třeba nakonec novým impulzem pro cestovní ruch a větší zájem lidí o město?
3: Tak ano, i přesto, že to byla pro nás všechny jako velice nepříjemná záležitost, tak to vnímám tak, že baziliku a naše město po této události navštěvuje a přijíždí více a více turistů.
2: Takže vlastně všechno zlé je nakonec pro něco dobré.
3: Přesně tak.
2: Blížíme se do poloviny prázdnin, všichni hledáme tipy na výlety, za čím vyrazit do Jablonného.
3: U nás je toho k vidění hodně, takže kromě prohlídky zmíněné baziliky s krásnými katakombami bych určitě doporučil návštěvu zámku Lemberg. V jeho těsné blízkosti je obnovená budova bývalé sýpky, kterou určitě stojí za to vidět. V posledních letech probíhají různé kulturní a společenské akce nejen tady v té sýpce, ale i přímo pod zámkem v blízkosti rybníku Velbové, kde v letošním roce vznikla zajímavá adrenalinová záležitost, ziplinová dráha v délce 250 metrů.
2: A chystáte ještě nějaké letní akce během prázdnin?
3: Určitě. Především v areálu našeho koupaliště v Jablonném pořádáme o víkendech pravidelné hudební večery. Vystupují zde různá hudební uskupení z blízkého okolí a asi tou největší událostí bude sobota 22. srpna, kdy se zde koná tradiční celodenní akce nazvaná Loučení s létem.
2: Tolik starosta Jablonného v Podještědí Jirka Rýdl. Díky za rozhovor, pěkné léto a nashledanou.
3: Nashledanou.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvů. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skřínky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.
7: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
8: Kam v létě na výlet? Vyjeďte sedačkovou lanovkou Skalka na Ještěd. Čekají vás božské výhledy i naše nové posily. Stádo oveček, které ekologicky spásá sjezdovky. Léto na Ještědu je prostě bezva. Více na skiještěd.cz.
1: Ještět. Hory za rohem.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Chcete si splnit sen a projet se tankem? Pak si tento víkend nenechte ujít tankové dny ve Smržovce. Přehlídka vojenské techniky, bitevní ukázka, občerstvení i doprovodný program. Tankové dny již tuto sobotu a neděli v Muzeu obrněné techniky ve Smržovce. Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio Kontakt.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Dámy, pokud se ptáte, kde pak je váš manžel, mám pro vás dobrý tip. Může se nacházet třeba na některém z letošních festivalů. Moje kamarádka si takhle třeba manžela našla ve frontě na pivo. Nicméně já jsem vám všem, přátelé, na začátku dnešní odpolední show sliboval, že vás budeme zvát na ty nejlepší festiáky široko daleko a že vás na některé z nich dokonce dostaneme zadara.
1: Přesně tak, protože my pro vás máme další lupeny, a to konkrétně do Fabriky v Semilech, kde vystoupí 8. srpna Jakub Děkan, Paulí Garant a taky Kenny. Všichni tihle skvělí interpreti, kteří jsou i tady od nás z Liberce, a prostě udělají to tam pořádnou show. Prostě kdo je nikdy neviděl, není Liberečák, a kdo je nechce vidět, už vůbec není Liberečák. Jo, takže já věřím tomu, že tohleto je přesně to místo, kde všichni chcete 8. srpna být. Ať už máte plány jakýkoliv, všechny zrušte, anebo naopak si to tam naplánujte přesně takhle.
0: Na vím, tam můžete být skrz Hitradio kontakt úplně zadarmo. Stačí, když nám napíšete na náš WhatsApp.
1: A každý máte nějakou takovou tu vzpomínku z festivalu, o kterou se dělíte třeba i doteď. I přesto, že už je to 10 let, co to máte, něco, co se vám stalo před 10 lety, tak stejně to někde vytáhnete večer s kámošema u piva. Přesně tuhle historku chceme vědět u nás na WhatsAppu. 606 825 404.
0: Hodně štěstí.
1: Hodně štěstí, ve středu vyhlašujeme první.

0: Beyoncé a Hello v závěru 16. hodiny, už za necelou minutku, tady bude hodina 17. No a my pojďme na silnici. Nejlepší dopravní servis na severu Čech.
1: Opatrně v Liberci v Hlávkově ulici, srazila se tady dvě osobní auta, na místě je policie, vy projíždíte jedním pruhem.
0: A bacha, v Turnově v Bezručově ulici odklízí hasiči rozlitou látku z vozovky, počítejte tady s omezením.
1: Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossinau u Varnsdorfu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
5: No zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domů se zkušenostmi, který se postará o všechno.
6: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
7: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
10: 17 hodin, jsou to krátké zprávy a s nimi i Bára Purkártová. Pohonné hmoty na tuzemských čerpacích stanicích i přes dnešní pokles ceny ropy zatím nezlevní. Nafta bude v příštích dnech naopak nadále zdražovat. Její cena vzroste až o korunu za litr. Cena benzínu by pak mohla stagnovat. Pokud by na Blízkém východě pokračovalo příměří, mohly by ceny paliv klesnout během srpna. Velká kočkovitá šelma na jihu Čech se opět ozvala. O víkendu ji spatřili u obce Roudná poblíž Soběslavy na Táborsku. Video od ženy, která pohyb černé šelmy v neděli večer zaznamenala na mobil, dnes zveřejnila policie na svém webu. Žádná zoo ani chovatelé dosud nehlásili, že by jim zvíře chybělo. Čeká nás jedna mimořádná nebeská podívaná. Ve středu 12. srpna budeme moci spatřit výrazné částečné zatmění slunce. V noci pak navíc bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Podmínky podle odborníků budou ideální. Italské Benátky letos vybrali na vstupném do ostrovní části města na 5 milionů eur. V přepočtu přes 120 milionů korun. Poplatek má regulovat jednodenní návštěvy do historické části Benátek ve dnech, kdy se čeká největší vytížení. Ode dneška už se neplatí.
6: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grossinau u Varnsdorfu.
1: Zítra čekáme na severu nejvyšší teploty až na 25 stupních, na Českolipsku se dokonce vyšplhají až na 27 stupňů, polojasno až oblačno, k večeru zítra by se mělo už vyjasňovat.
8: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, na kterém pokračuje odpolední show s Dénou Janečkovou a Jirkou Krupicou.
1: A my si za malou chvilku povíme, co si můžete jen tak třeba vidět na ulicích v České Lípě, protože jít takhle v pondělí ráno někde, to by mě asi trefilo.
0: Na to si určitě počkejte. A možná to bude mít i něco společného s Shakirou a její zoo už za chvilku. Taky Mirajové.

0: Tak to vidíte, přátelé, kde jinde, než na Hydrádiu Kontakt vás samotná Shakira vezme o prázdninách takhle na výlet do zoo. Jenomže jako v zoo se připadali dneska ráno v České Lípě.
1: Já jsem ráno otevřela sociální sítě a ve skupině Českolipáci na mě vyskočilo obrázek a k tomu popisek: dobrý den, nechybí náhodou někomu had? A prostě had normálně na ulici před nějakou brankou si tam leze. Ale co had? To je teda had. Jako já sice nejsem žádný hadolog, jo, nebo jak se jim říká. Každopádně...
0: Herpetolog.
1: Až takhle. Had je červený, má na sobě černobílý pruhy, je obrovský a trefil by mě šlak. Vím si, že jdeš v pondělí ráno do práce, prostě po dlouhým, nebo po víkendu prostě, jo, odpočatej, ready na ten novej týden, prostě ještě před prací to a potkáš tam tohle, no to já bych zdrhala, já bych vzala nohy na ramena, jako fakt, že jo. Už jenom jsem to pocítila z té situace, kdy jsem se ráno podívala na ten telefon a je to sakra fotka, jo, koukám se na fotku a normálně jsem musela zakřičet, jak mě to jako bylo nepříjemný.
0: Takže bys nebyla dobrý Lord Voldemort.
1: Ne, rozhodně ne, já bych utekla i před tužovkou.

Radio Kontakt. Zlepši si náladu.

0: To je šťáva, to je energie, když se dají dohromady Macklemore, Ryan Lewis a Ray Dalton.
1: Ladíte Hit Radio Kontakt a my si společně i tenhle týden rozdáváme lupeny na další skvělý místa a skvělý festivaly a akce tady u nás v kraji. Protože už o víkendu 1. srpna se koná Jelenfest. Jeleni dorazí do Zámeckého parku ve Vraťáku. To zase bude party. Prostě já bydlím kousek od Vratislavic a musím říct, že teda jako veseckou benátskou jsem slyšela i na druhé straně Liberce, tak věřím, že i tady z Zámeckého parku budou jeleni slyšet i u mě doma v oknách.
0: Kde jinde by taky jeleni měli vystupovat, než víš, v Zámeckém parku?
1: Přesně, tam to bude žít.
0: Nicméně i na tenhle ten festiák můžete díky Hit Radio Kontakt jít úplně for free, úplně zadarmiko.
1: Jednoduchý podmínky k tomu: na Instagramu Hit Radio Kontakt nám píšete do komentáře, koho byste vzali na Jelenfest sebou a taky, kdo by si to zasloužil, nebo právě proč. Takže to nám napište a v dopolední show společně se Silvou si vybíráte každý den někoho, kdo dostane dva lupeny. Takže vy můžete prostě udělat takhle radost kámošovi jen tak. Hele, já vím, že jsme se dlouho neviděli, tak jsem ti chtěl říct, že tě beru sebou na Jelenfest, protože si prostě zatančíme.
0: No, víš, Jelenfest je skvělá akce, jsem hrozně rád, že to jeleni dělají. A jediné, co mě na té akci mrzí, je, že jako v srpnu. Že kdyby byla, víš, v říjnu, tak by to byl jelen v říjnu.
2: Agentura regionálního rozvoje Libereckého kraje, to je expertní podpora ve prospěch kraje, jeho obyvatel, podnikatelů i institucí. A letos slaví 30 let svého fungování. Jak se za tu dobu změnila její role a jakou vizi má do budoucna? To jsme probrali s krajským náměstkem Edvardem Kožušníkem. Na Hit Radio Kontakt si nás můžete poslechnout ve středu.
3: Kompletní rozhovor najdete v podcastech Hit Radio Kontakt.
4: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
5: Zdravím všechny posluchače i tebe, Richarde, tak co pak si nám tentokrát přinesl ze Slevomatu?
6: Ahoj, ahoj. No já celou cestu do rádia jsem napnutý, jestli jsi byl na tom tandemovém seskoku.
5: Tak já už mám nakoupeno.
6: Neke.
5: No jo, odhodlal jsem se, teda takhle, donutil jsi mě.
6: Hezky, tak to mám mega radost, tak to má být. Překonal jsi strach, jo?
5: Hele, říkal jsem si, že je to znamení, že už bych si měl udělat radost.
6: Tak myslím, že určitě nebudeš litovat. Tandem je nejvíc. A pokud byste vy, co posloucháte, chtěli jít v Jakubových stopách, tak pořád můžete.
5: Navíc pořád jsou tam ty dobrý ceny, co jsem koukal.
6: Jo, právě. Budou u nás na Slevomatu ještě do 3.8. Do 3.8. jsou ještě ty extra slevy na to nejlepší z kategorie zábava. Pro léto plný zážitku.
5: Což je paráda. Vidím tady, hele, projížďky autem, led balónem, bungee, různý adrenalinový zážitky i akvaparky.
6: Mě zaujala tady procházka s alpakou.
5: Tam jenom pozor na flusance, jo? Je tady dokonce zážitkový let letadlem.
6: A je to teď ještě s větší slevou než normálně. Takže jestli máte nějaký zážitek, co jste dlouho odkládali, nebo někdo z vašich blízkých, tak teď je ten správný čas do toho jít.
5: Jako já.
6: Buďte jako Kuba, jděte do toho.
4: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
7: Hele, existuje lepší pocit než první pořádně vychlazený svijany?
8: Jo.
7: Jakej?
8: Druhý pořádně vychlazený svijany.
7: Přijďte před Liberecký kulturák na den svijanskýho piva v pátek 7. srpna od 2.
8: Vynikající svijany, speciality na grilu a skvělá muzika. Motorband, divá bára, Devil Heads a další. Vstup zdarma.
7: Den svijanskýho piva v pátek před Libereckým kulturákem.
9: Už tam budem?
10: Nech toho.
9: Raději už tam budem.
10: Přestaň. Štěl mě vedro.
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Dimitri se po loňském vydařeném koncertu vrací na zámek Svijany. 5. srpna zažijte jedinečný open-air koncert kapely Dimitri, která otřese zámeckými zdmi. Nenechte si ujít koncert Dimitri na zámku ve Svijanech. Ve středu 5. srpna. Vstupenky v síti Go Out.
13: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
14: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
15: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto.
16: To bylo něco.
17: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
18: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
17: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
19: firmanazážitky.cz.
20: Tak co, kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
21: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
20: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
21: Ty máš elektromobil?
20: Půjčený, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
21: Sousede, kde přesně?
22: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
23: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: Před námi je další skvělá muzika na Hitrádiu Kontakt. Tohle byl Damiano David, The First Time, ale já bych se teďka chtěl zastavit. Deňa mě určitě podpoří. Totiž chtěl bych se zastavit u názvu některých kapel. Když prostě partička zakládá kapelu, tak by měli myslet na to, že budou potom někde na světě, možná i na celém světě, když se hodně moc proslaví, tak budou nějací moderátoři, kteří to budou muset uvádět na festivalech, v rádiích a budou muset ten jejich název jako říkat. Jo, a pak chtěl bych tady poukázat, že existují kapely jako Aerosmith, Kiss, Beatles, jednoslovné, snadno Queen, jo, jednoslovné, snadno vyslovitelné názvy kapel. A pak je tady kapela Two Brothers on the Fourth Floor. Já se ptám, proč? Proč jsou dva bratři ve čtvrtém patře? Proč?
1: No, protože předpokládám, že to byli dva bratři, kteří založili kapelu ve čtvrtém patře svého domu.
0: Tak se jmenují Two Brothers.
1: Two Brothers.
0: Nebo Two Brothers in Room. Nebo jenom Brother Room. Brothership. Takový krásný názvy to mohlo být. Ale ne, Two Brothers on the Fourth Floor.
1: Tak jako tak.
0: Je to vynikající kapela.
1: Název kapely neznačí o tom, jaká je to kapela a jaký hity oni dávají.
0: Je to tak.
1: Před námi jejich kousek Dreams a věřím, že tohle je, ono to vykompenzuje ten název.
0: To rozhodně.
1: Takže doufám, že i tebe to trošku uklidní. Nevěřila bych, že tě to až takhle rozohní. Každopádně chápu, kam tě míříš. Two Brothers on the Fourth Floor je opravdu dlouhá.
0: Fourth floor, máš tam fourth floor. Přátelé, samozřejmě je to celá nadsázka, tahle kapela je úžasná, proto taky ji můžeme poslouchat u nás v Českých Luzích hájích, protože kdyby nebyla úžasná, nikdy nepřekročí hranice. Tady to máte, přátelé, Hitrádio Kontakt a Dreams.

0: Eva Farná a taky její Leporelo v éteru Hit Rádia Kontakt. Tohle všechno si tady společně užíváme a ještě spoustu dalšího si užívat budete, protože za zhruba 20 minut odběje 18. hodina, to znamená večerní speciál. Dneska s vámi bude trávit ty 3 hoďky nabušený Hit Rádio Classics Káťa Pechová a už jsem se koukla do toho playlistu, kdy tady přichystaný třeba Paul McCartney nebo taky Bryan Adams nebo taky spoustu dalšího, Mňága až Džorb, Eminem, Blondie, spoustu toho je nachystanýho a věřím, že tohle je společnost, kterou prostě v pondělí večer po dlouhým startu tohodle týdne chcete slyšet. Takže laďte i dál Hit Radio Kontakt, my společně si ještě užijeme za chviličku třeba Global DJs a jejich What a Feeling, protože jak jinak zakončit odpolední show než právě takovýhlema skvělýma peckama, tak se na ně počkejte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Největší pouť jen pár minut od hranic je zpět. Jakubská pouť v Neugersdorfu. Nabízí 6 dní plných atrakcí, zábavy a dobrot pro celou rodinu. 24. až 29. července. Vstup zdarma. Sledujte Facebook nebo jakubskapouť.cz. Jedeme na pouť!
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 1. srpna v Zámeckém parku Vratislavice nad Nisou u Liberce. Těšíme se na vás.
6: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
12: Česká Lípo, připrav se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
13: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
12: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
13: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
12: 23. července až 1. srpna, ulice Mimoňská u Kauflandu.
13: www.cirkushumberto.com.
8: Hit Radio Kontakt.
14: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu. Hit Radio.
15: Flash dance.

0: Jako.
1: Benson Boone, Beautiful Things, krásný kousek, který nám to dneska krásně uzavírá, kamarádi. Odpolední show se nachýlila do svého konce a to znamená, že my se uslyšíme zase zítra ve 3 odpoledne. Za malou chvíli už vás čeká Káťa Pechová, která si přebírá otěže a věřím, že si s vámi užije parádní večer a stejně tak i vy s ní. No a my se zítra uslyšíme, jak už jsem zmiňovala, ve 3. Budu se na vás těšit, teď už The Calling a Wherever You Will Go.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči, připomínám, v Turnově v Bezručově ulici odklízí hasiči rozlitou látku z vozovky. Počítejte tady s omezením. A pozor, taky v Liberci v Hlávkově ulici jsou stále v sobě dva osobáky a na místě policie. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
0: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu. Denzo Liberec slaví 25 let a vy můžete být u toho. V sobotu 5. září od 10 hodin vás čeká den otevřených dveří plný zábavy, japonské kultury, skvělého jídla i prohlídek závodu. Program pro malé i velké až do 5 hodin. Vstup zdarma. Denzo vás srdečně zve.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Sviany k letním zážitkům prostě patří. Čas na tradičně vařené české pivo je i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
9: On air.
7: Online.
9: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: 18 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné pondělní odpoledne. Průměrný důchod by mohl vzrůst zhruba o 300 korun měsíčně. Všem penzistům by přitom měl stát od příštího ledna přidat stejně. Půjde o nejmenší nárůst za posledních 10 let. Premiér ale naznačil, že by v budoucnu vláda mohla vyplatit důchodcům i mimořádnou jednorázovou penzi. Meteorologové varují před extrémním vedrem. Teploty mohou ve druhé polovině tohoto týdne také v Česku vystoupat k supertropickým 40 stupňům Celsia. Výstraha začne platit ve středu přesně v poledne a potrvá zatím až do odvolání. Lepící pasti na stromech mohou zabíjet chráněné živočichy. Pražská zvířecí záchranka proto varuje před jejich používáním při ochraně dozrávajícího ovoce. Víc už za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
11: Chytají se do toho ptáci, veverky, netopíři, prostě všechna zvířata, která se nějakým způsobem pohybují na stromech, pak hynou velmi krutou smrtí. Dost často se nám stane, že nám pak lidé volají, že to netušili, že si vylepili kolem kmene meruňky lepící pásky, které si koupili v obchodě a teďka tam mají přilepenýho brhlíka.
10: Kromě toho, že lepící pasti mohou usmrtit živočichy, je jejich používání v Česku zakázané. Úvodní kolo fotbalové ligy dnes uzavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérový zápas v naší nejvyšší soutěži, kam se dostal po vyloučení Karviné. Středočeši pak chtějí potvrdit roli favorita. Zápas v Brně začíná právě v těchto chvílích.
0: Velký výprodej u Méve Frotána. Vysoce kvalitní ručníky a osušky za speciální cenu od čtvrtka do soboty ve výrobě v Grosschenau u Varnsdorfu.
12: V noci nás čeká jasno až polojasno, nejnižší teploty 14 až 10 stupňů a zítra nás čeká ráno polojasno až jasno, během dne oblačno a večer opět vyjasnění. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů a na severu a severovýchodě kolem 23. Krásný večer všem, 2 minuty po 18. S vámi už Kateřina Pechová a hlavně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A ano, i dneska to bude opravdu nabité. Bryan Adams, Paul McCartney, všechno to máme. Ale na start hodiny, Inxis a Baby Don't Cry. Tak jdem na to a hezký večer.

Say, Paul McCartney a Michael Jackson, geniální spojení v éteru Hit Radio. Krásný večer a už máte svoji fotku se slunečnicí, prosím vás. Ano, i letos je to velmi trendy. Sociální sítě zaplaven fotkama se slunečnicema, v pořádku. Jo, to k létu patří. Kdybyste nevěděli, kde takovou fotku pořídit, tak než vlezete někomu jen tak do pole, jo, tak můžete vyrazit na jih, protože v jižních Čechách mají jedno teď takový hodně specifický místo. Tam se totiž majitelé právě slunečnicového pole rozhodli to pojmout jinak a všechny ty lovce fotek vlastně přivítat. A udělali jim tam fotokoutek. Je to v Hlavatcích na Českobudějovicku a je to vlastně strašně cute. Jo, prostě uděláte si výlet, hezkou fotku se slunečnicema do sbírky, abyste byli trendy. No, pak si dáte něco dobrýho k jídlu a výlet hotovej. Dobrý, čau. No, dobrý to bude i dál. Teď Sophie Ellis Baxter.

0: Brian Adams a Melanie C v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Tohle je prostě geniální. My se tady spolu vždycky ponoříme zpět do těch vod 80, 90, milénium. A jasně, spoustu těch songů máte v hlavě běžně, jo. Ale u některých, kdy naposledy jste si to jen tak pustili, ale jak to slyšíte, tak uděláte, oh, no jo, to je tenhle song. A věřím, že to se stane za malou chvíli. Naprostý banger z roku 1980, za kterým stojí zpěvačka Sheena Easton. Ten song je skvělý a já věřím, že jestli se vám třeba dneska stalo něco nepříjemného, tohle vám zvedne koutky nahoru. Sheena Easton, Richard Miller nebo Brandy už za malou chvíli.
1: Co říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej. Nejsem osel.cz.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
7: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
6: Počkejte, kůň? Ukachen?
7: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň. To jste řekla vy? Jsem řekl klokán, protože ty si k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
6: Tak moment, kůň nebo žába?
7: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
6: Pane Sisle, jste si jistý, těmi ovcemi ty přeci nespívají, že?
7: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
6: Co? To?
7: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
6: Do reprezentace? Jako za národák?
7: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
6: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
5: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Brandy a Ray J, Another Day in Paradise. Krásný večer všem. Tak co, už jste byli na Dovči? Už jste byli někde u moře ideálně? A přivezli jste si něco? Opatrně, opatrně. Protože pokud jste si přivezli třeba trošku toho písečku, mušličku nebo kousek korálu, tak jste v podstatě mezinárodní pašerák. Celníci mají na letištích opět žně letos. Pozor, třeba na Sardinii vám klidně napaří pokutu 3000 euro jenom za to, že si dáte trošku písečku do petky, jo? Jako suvenýrek, jo, chápu. Opatrně na to, oficiálně je to krádež přírodního bohatství. Neoficiálně je to taky velmi drahý písek pro vaši kočku do záchoda, jo? Takže pozor na to, v Turecku tam vás můžou zatknout za držení historických artefaktů, jakože, ale to je v podstatě i úplně obyčejný kámen z pláže u Efezu, takže prostě nevyplatí se to. Jo, jasně, adrenalin vzrušení chápu, ale to můžete jet tady někde na černo MHDčkem, že jo? To už vyjde na stejně. Tak opatrně! No a k těm představám o dovolené jsou tu Crystal Waters a jejich Gypsy Woman. Jdeme na to!

0: Sunny and Mary, to je Robert Palmer v éteru Hit Rádia. Krásný večer. 6:45, pondělí. Co, zvládli jste? Pondělky jsou těžký, jo, víme to, to je jasný. A proto je důležitý, zvlášť takhle při pondělku, si ten večer udělat hezky. Natáhnout si na chvilku nohy, dát si něco dobrýho a u toho poslouchat to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A ten dokonalý soundtrack, o ten se vám postaráme. Kim Appleby nebo Alanis Morissette už za chvilku.
1: V-Mart slaví narozeniny a dárek tentokrát dostanete vy. Od poloviny až do konce července nakoupíte na vmart.cz veškeré oblečení se slevou 20%. Vybavte děti na prázdniny, na tábor, k moři nebo už na nový školní rok. Teď je ten správný čas. Kraťasy, trička, šaty, sukně, tepláky a další kousky ušité v Česku. Oslavte narozeniny V-Martu. 20% sleva právě teď na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
2: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
7: 10 za měsíc?
6: Spíš 12.
7: 12? Vážně, Zuzko?
6: 7378.
7: Za toho velkýho Enyaqa?
6: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
7: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
6: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
8: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Moderní internet www.starnet.cz.
2: Tak co? Kolik ti dneska ukázala apka na fotovoltaice?
3: Radši se ani nekoukám. Zase to celý poletí do sítě za 0,0 nic.
2: Za 0,0 nic? Já to posílám do svýho Volkswagenu.
3: Ty máš elektromobil?
2: Půjčenej, na měsíc. V Auto Nord si ho půjčíš, než se rozhodneš koupit.
3: Sousede, kde přesně?
4: Půjčovna Volkswagen ID for All. Na pobočkách Auto Nord v Terezíně, Děčíně a České Lípě. Přidejte se k sousedům, co to už vyřešili. Autonord.cz.
5: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z letní kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
6: Krásný večer, s vámi Kateřina Pechová. 17 hodin, doufám, že máte hezký pondělí. Pokud to jde teda. No a věřím, že společně si ho zlepšíme, protože my si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A právě teď vám do uší zamíří Mňága a Žďorp. Ne, teď ne, akorát že jo, chápem se.

Eminem a Dido společně v éteru Hitrádia. No a umělá inteligence vládne světu. Jo, je to samozřejmě logický, jo, dobrý, ale ne vždycky je to dobrý. A třeba ve školách to někteří studenti nadužívají. Co si budeme povídat? No a jeden učitel v Česku teď nachystal na svoje studenty nenápadný triček a do toho zadání na úkol, co měli vypracovat, byl to text o průmyslové revoluci, tak do toho zadání bílým písmem vložil skrytý pokyn pro ty chatboty. A ti tak začali do textu o průmyslové revoluci generovat zmínky o Madagaskaru. Moc hezky na tom je, že nachytalo se 32 z 35 studentů, takže jenom 3 studenti to vzali poctivě, jo. To je hustý. Každopádně takovejhle malej podfuk na ně, no, tak když můžou oni, tak proč ne učitele, že jo? Myslím si, že to byl dobrý nápad, jo? Třeba se poučej a budou to zase dělat jako my, že to skopírujou z Wikipedie, že jo? No jo, každá doba má něco svýho, co si budem. A co je důležitý? Tak každá doba má skvělý songy. The Tide is High a Blondie za vámi míří právě teď.

0: Chris Rea a Julia právě teď v éteru Hit Rádia. Přeju krásný večer, máme 7:45 a ano, je pondělí a ano, je poslední červencový týden. Toto uteklo, co? Neskutečná rychlost opět, ale co se dá dělat, tak to prostě je. Půlka léta téměř za námi. Co ale rozhodně ještě nekončí, tak to je to nejlepší z 80., 90. a milénia. Třeba Shania Twain, ta nás čeká už za malou chvíli, jo, ale nebude sama. Když spojíte Queeny a Davida Bowieho, to prostě nemůže dopadnout špatně. Under Pressure do vašich uší už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
2: Tak tenhle týden musím sehnat elektrikáře na točidlo, pak instalatéra na tu kapající stoupačku, jo a ty revize hasičáku, jo a ještě ten rozbitý bzučák u vchodu.
3: Tak takhle neuvažujte. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec to všechno zajistí za vás. Komplet správu vašeho bytového domu. Chcete-li, zajistí i profesionálního předsedu SVJ. Stačí se domluvit na sbd.ps.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Let's go.

0: Radio Kontakt. Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Samba.

Samba de Janeiro, Bellini v éteru Hit Radio. A teď prosím vás, jako troška historie, jo. Na Jižní Moravě teď totiž archeologové vykopali něco, co by tam podle veškerých učebnic dějepisů rozhodně nemělo být. Jako absolutně, jo. Hlásí totiž unikátní nález bronzového brnění přímo z časů krále Agamemnona. Tak vám nevím, protože buď je to nějaká geniální PR kampaň marketingová, nevím, možná na nový hollywoodský film, to by možná ještě šlo. A nebo byl Achilles ze Slovácka. Jako navíc tohle brnění, to, který našli, očividně patřilo nějakému jako elitnímu bojovníkovi. Nebyl to nějaký jako řadovej tam pokusný králík. Jo? Ten člověk, co to nosil, musel na tehdejší poměry být vlastně jako docela frajer. Jo? Teď si to představte, jak ti místní tehdy, jo, na to museli koukat, na toho týpka v zářícím bronzu. Pač to neměli, že jo? No a akorát teď samozřejmě vyvstává další otázka, když asi jich je možná i víc, ale jakoby umřel tady? Nebo jsem přišel jako na důchod, že si řekl, a Jižní Morava, tady se mi bude dobře žít.

0: Doctor and Medics v éteru Hitrádia, krásný večer. A hele jo, můžeme se tu bavit o tom, jaká bondovka je nejlepší. To se můžeme hodiny hádat, úplně bez problému, možná i díl. No ale stejně tak se můžeme hodiny hádat o tom, jaký soundtrack bondovky je nejlepší. Jaký ten ústřední hit, jo? Protože tam je to jako rok od roku, tam prostě pokaždý, když vyjde nová bondovka, tak tomu vyjde naprosto unikátní song. Stejný to mimochodem bylo třeba v roce 2021. Toto měla na starosti Billie Eilish. A bylo to geniální, jo? Pamatujeme si taky třeba Skyfall od Adele, že jo? Husí kůže prostě. No a mimochodem, jeden z těch hodně slavných, tak to je tohle. Prostě GoldenEye. Já myslím, že to je totiž jedna z těch jako fakt skvělých bondovek. Tina Turner, už za malou chvilku do vašich uší, co říkáte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tak šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
3: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic.cz. Nebo volejte 734 579 079.

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
2: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
1: Tak to bude drahota.
2: 6, 6, 5. 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
1: Za auto roku? Jako fakt?
2: Fakt. 6, 6, 5, 5. Jen v Auto Nord.
3: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Krásný večer, 8. hodina je tu a my si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď Black Box, Ride on Time.

Kid Joe a Cats in the Cradle, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, chvilku po 8 hodině. Mimochodem, ano, blíží se to. Tento týden nám opět bude vedro, jakože ne teplo, horko, vedro, bude nám vedro, je to tak. Takže opět po těch pár týdnech klidu oprášíme všechny ty tipy a triky, jo, mokrej hadr do okna, misku s ledem před větrák, kdo ještě nestihl v mezičase pořídit klimatizaci. Dneska jsem viděla výbornou věc, prosím vás, asi za 20 tisíc se dá sehnat lednička pro člověka. Jako máte takovou tu třeba saunu normálně pro člověka, tak tohle je lednička. Já si myslím, že možná letos ještě zvládneme bez, ale příští rok už budeme mít takovouhle osobní ledničku doma úplně všichni. To bude krása, co? No, anebo zkuste aspoň hlavu do mrazáku. Já posílám další hity, teď už Enrique Iglesias.

Geniální Šonka, geniální Whitney Houston v éteru Hitrádia. Krásný večer. Pondělí je skoro za náma a to je skvělá zpráva, protože od úterka dál už to bývá celkem dobrý. Aspoň v to doufám a držím pěsti. Před námi samozřejmě další hity, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a už za chvíli třeba Škégo. Hard to say I'm sorry, k tomu Gentur nebo Aqua, tak buďte s námi.

0: Gentur právě teď v éteru Hitrádia. Krásný večer. A klima v Česku se mění. Nedávné povodně, tornádo nebo období sucha to podle expertů jasně dokazují. Situace je ale podobná v celé Evropě a zneklidňuje i Evropskou unii. Na telefonu je aktuálně europoslanec Ondřej Knotek. Zajímá mě, znepokojují vás změny klimatu?
1: Jsem znepokojen z toho, že vlastně posledních 4-5 let jsme jako Evropa předstírali, že máme ve svých rukou vlastně sílu zastavit tyto klimatické změny. A teďka naštěstí se začíná i po evropských volbách ukazovat, že ten zdravý rozum pomalinku začíná vítězit a že samozřejmě měli bychom asi dlouhodobě se snažit snížit emise a udělat všechny ty věci, ale to nejdůležitější je, se umět tím v daném čase přizpůsobit nebo takzvaně adaptovat.
0: A co konkrétně by tady měl být úkol Evropské unie?
1: Evropská unie by měla přesměrovat ty velké prostředky, které jsou primárně určeny na co nejrychlejší snížení emisí skleníkových plynů právě na ty takzvané adaptační opatření, to znamená za mě třeba zdrojů vody nebo vývoje nových odrůd zemědělských, které třeba zvládnou ten nový charakter počasí, ale také, aby podporovala opatření, které pomůžou vlastně zlepšit tu připravenost na tu krizi, ať jsou to třeba ty protipovodňová opatření nebo krajinná opatření.
0: Takže méně Green Dealu a víc ochrany před živly a nemocemi.
1: Namísto toho, abychom se slepě soustředili pouze na to zavřít co nejrychleji komíny takzvaně, tak bychom to měli právě ty opatření rozmělnit. V Evropě je hodně kapitálu, hodně firm, které mohou investovat a investují tam, kam vlastně ta legislativa učí. Takže teď je na nás, abychom tenhle ten ideologických 5 let změnili a dali to do něčeho, co pomůže lidem.
0: A je rolí Unie posílat solidárně peníze do postižených oblastí?
1: Ano, Evropa je založena na této formě solidarity, takže první úroveň je ano, mít nějaký fond se specifickými prostředkama, ten, řekněme, nějaký centrální nástroj, který má specifický konkrétní prostředky, které se dle toho, kde se ta krize vyskytne, tak operativně se použijí. Ten tu je a rozhodně by neměl být krácen na svém finančním objemu.
0: Děkuju moc. Evropský parlament chce v budoucnu poslat státům víc peněz na posílené odolnosti proti projevům změny klimatu i na odstraňování jejich následků.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Kenny Rogers a Dolly Parton společně v éteru Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer, krásné pondělí a ano, blíží se 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Hezký zbytek večera, zvládněte tu noc, ráno se probudíte plní energie. Já zkouším, jo, takový to pozitivní vnímání, zkouším vás ovlivnit pozitivně, takže prostě ano, skvěle se vyspěte a ať máte nádherný úterý. Za chvilku třeba tahle naprostá pecka. Laura Branigan, taky Sting nebo Outkast. Mějte se hezky, ahoj.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: ratararararata, trička ratata, dadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
4: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
3: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
4: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousků naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
3: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
4: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
3: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Words like violence, break the silence, come crashing in.

0: Ariana Grande.
1: It's Hozier.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.